0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu.

0: teď na kavagorila.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Atención! Jen

0: kurz v prostředí slunné Andaluzie, nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical,
0: jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Hi, this is Madonna.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zlevnily. Benzín stojí v průměru 41,47 koruny za litr, nafta potom zhruba 44. Ve srovnání s loňskem jsou ale paliva stále výrazně dražší. Podle analytiků teď ceny spíše stagnují, další vývoj ale může ovlivnit situace na Blízkém východě. Nízká hladina řeky Tibery odhalila v Římě pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Takzvaný Neronův most, kdysi spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Podle archeologů ale může být ještě starší a vzniknout už za vlády císaře Kaliguly. Hladina Tibery výrazně klesla kvůli dlouhodobému období prakticky bez deště. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. V odvetě porazili RFS Riga 2-1 a po domácí výhře 2-0 je čekají Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize končí, když i v odvetě podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól zápasu v Istanbulu vstřelil český reprezentant Václav Černý. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ironman v Hradci Králové je nachystaný. Dneska odpoledne se před muzeem otevře expo s merchem. Zítra den na Labi přiběhla s Hitrádiem Černá Hora a taky Petrem Ticháčkem. Oficiální zahájení odpoledne na Masarykově náměstí a večer City Lights Run. V neděli hlavní závod. 2 kiláky plavání, 90 kilometrů kolo a 21 kilometrů běh. Přes 2000 závodníků z 45 zemí světa. No, počasí chystá slušnou výheň až 36 stupňů Celsia, polojasno až oblačno a místy přehánky nebo taky bouřky.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Hodině šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, na to, že je pátek, tak u nás je to ráno spíš pondělní. Já se teda nemohl vyhrabat, nestíhal jsem nic, všechny semafory se na mě po cestě domluvily, červená všude, příjezd 5.57 a když jsem byl u rádia, píše mi Jasmin. Čau Jasmin. A Jasmin píše, já nestíhám, mám příjezd 5.58, ujela mi tramvaj. Tak jde to s náma od 9 k 5, od 10 k 5, možná od 9 do 6 spíš. Čau Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak jestli jste to i vy měli na knap. Tak vám přejeme hezký ráno a nějak to zvládnem. Je páteček, tak si to pojďme užít. Miles Smith. Hit Radio.

0: Superstar, tohle je Jamelia a tohle je páteční Hit Radio 9 minut po 6.
1: Což je čas, kdy jdeme slavit, protože není lepší čas na oslavy než v 6 hodin 10 minut.
0: Chlebičky kde?
1: Naše česká plavkyně Barbora Sémanová se včera v Paříži stala už po třetí mistry

0: volný způsob.
1: Já budu vypadat možná jako neznalý, neznaboh, ale já vůbec nevím, kdo to je.
2: No tak je to česká plavkyně, která zrovna no, po třetí vyhrála.
1: Asi když vyhrála v plavání, tak asi bude plavat.
3: Mimochodem to bylo celkem drámo, protože ty ostatní závodnice prej začaly na té poslední 50 se celkem tuhnout, ale ona si řekla, že to právě ještě rozjede a má zase to zlato.
1: No tak asi gratulujeme, no.
2: Aby si představil, jak rychle plavala, ano. Tak ona uplave těch 200 metrů za podobný čas jako já 50, takže zhruba 4x rychlejší než já.
1: Jasně.
2: Já takže myslím... tak 8x rychlejší než ty.
1: To já když začnu plavat, tak já neplavu jako před sebe, ale já jdu dolů jako kámen. Ach jo. No tak moc teda gratulujeme.
2: No kromě toho, že je neskutečně šikovná, tak je i moc pěkná. Já jsem jí kdysi na Gimplu dokonce psal zprávu na Facebooku.
1: Počkej, to mě zajímá. Co jsi jí psal?
2: Psal jsem jí, že děkuju za skvělou reprezentaci Česka. Zjednodušeně řečeno.
3: Počkej, zjednodušeně. Pak tam byly nějaký vomáčky balící.
2: Nebyly tam žádný balící vomáčky, ale do dneška neodpověděla.
1: Ale řekni to na rovinu. Byl to pokus o balení, nebo tě učila plavat?
2: I prefer not to speak, jak se říká.
1: Ale Eva, tvoje Eva ještě spí. Chceme nějaký drby, co?
2: Tak. No, bylo to platonický, no.
1: Ale myslím si, že kdyby byla nějaká olympiáda v zatloukání, jo, tak ty vyhráváš zlato, vyhráváš první místo. No, takže gratulujeme, Davide, vy jste spolu teda v bližším kontaktu. Pojďme na muziku.

0: American Idiot. Tenhle song nám jde parádně na ruku, vysvětlíme proč. 6 hodin, 17 minut, Hit Radio, dobré ráno. Představte si, že vám policie zaklepe na dveře, odvede vás v klepetech a vy strávíte rok a půl ve vězení jenom proto, že nějaký vyšetřovatel neumí psát na klávesnici. Jedno jediný chybějící potržítko změnilo jednomu chlapovi život. Americká policie vyšetřovala anonymní účet na sociální síti. Bylo tam jako fus, dvě podtržítka, ro, podtržítko, dach. No, to je ono. Jenže vyšetřovatel napsal místo těch dvou podtržítek jenom jedno, a tak sebrali úplně někoho jiného a zavřeli ho na 18 měsíců.
1: Pane bože.
0: To se děje.
1: Proč vůbec, ale jakože co mě zarazilo, že teda používá jeho nickname na sociálních sítích.
0: No, on místo... s někým nějak psal, vystupoval právě anonymně pod tady tou přezdívkou, tak vyšetřovali někoho s podobnou přezdívkou, jenom to byl někdo trošku jiný, tak ho pak zabásli.
2: Hodili, 18 měsíců.
0: Hodili ho
2: strašný.
0: Do páně. A já si říkám, že člověk se občas splete i nám, i vám určitě, kdo posloucháte, občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
0: Takže počkej, ty jsi teda nekecej.
1: No, co dá?
0: Ten duch, ten monzo, ty je to ono, já si to... A Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredy, všechno, Emo, všechno bylo.
0: Všechno, všechno.
1: Pustý.
0: Co u tebe, Jasmin?
1: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
0: Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David J-O-Š-T. Víš, že ani neříkám takový už, ani se nesnažím.
0: Přesně. On nějaký retardovaný, ne? A to je jako všechno, jako nic jiného.
2: Nebo třeba, kdybych volal a říkal J-O-Š-T a oni dali J-Mezera, O-Mezeraš.
0: Jo, tak myslím si, že vy, kdo máte taky takovýhle zajímavý jméno, protože my tři jsme se tady jako potkali vlastně, že o tom přemýšlím. Tomáš Grinerová, Tomáš Knejp, Tomáš tady. Jo, je to šut. Lidi nám můžete napsat vaše příjmení, jak vám ho lidi komolej.
2: A teď už Chynasky.
0: Chynasky, 1970, za chvíli, tak je doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou s líškovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Rascal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.
14: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
19: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
20: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme právě teď hlášenou na Orlicko-Ústecku. Velký pozor si dávejte za obcí Letohrad směrem na Šedivec. Podle našich informací by vyšetřování mělo pomalu končit.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: posloucháte Hit Radio 6.32, dobré ráno. Byla tady před malou chvílí diskuze, jak nám třem tady ve studiu komolí jména. Jasmin říkala, že ti říkají Hermiona, že jo?
1: Tak jako ne, že Jasmin a Hermiona.
0: Je o ešte a já Kneip, Knipl, Knajp, no klasika. Jo. Taky to zasnělo jednou. Mi říkají doma. A přišlo od vás spousta zpráv, my jsme vlastně to hodili tak do větru, jo? A vlastně nás to bavilo, co nám píšete, a píše třeba: ahoj, jsem Vavřina a často mě předělají na Vavřina. Další: ahoj, vaše zkomoleniny jsou ještě super. Ze mě udělali Kateřinu Šukovou, jsem Suková. Jasně, tak interpunkce, háčky, čárky.
2: Tak to řeknu jednoduše, ne, jsem prostě Šuková se bez háčku.
0: Ahoj, tak mě často říkají Přibylová místo Přikrylová, naštěstí už brzy měním příjmení.
1: Ještě tady Lidka píše: ahoj, já jsem místo paní, já jsem Omelka, nazvala Ochmelka pána, a nejhorší pan Píč, přemýšlela jsem, jak ho oslovit, a on mě sjel, že se neskloňuje.
0: A kdyby se to skloňovalo, tak by to znělo jak?
3: Ranní update.
0: Díky za zprávy, teď je to na vida.
2: MMA zápasník Muradov může zůstat v Česku. Cizinecká policie zastavila řízení o jeho vyhoštění, které souviselo s informacemi o údajném napojení na organizovaný zločin. Muradov takové vazby odmítá, ministerstvo vnitra mu ale nadále nechce vydat povolení k přechodnému pobytu. Vyšetřovatelé objasnili dramatický incident na palubě Ryanairu. Okénko Boeingu 737 při červencovém letu z Řecka do Německa prorazila odlomená část motoru. Po rozbití skla vznikl v kabině podtlak a cestujícího sedícího u okna málem vysál ven z letadla. AI agent chtěl uživateli rezervovat Pilates, místo toho se naboural do systému posilovny. Australan Andrew Bird požádal umělou inteligenci, aby mu zajistila místo na oblíbené lekci. Agent úkol splnil, podle popisu případu ale při hledání cesty k rezervaci překročil své oprávnění a napadl systém posilovny.
0: To bych potřeboval já takovýho agenta. Takže on chtěl, aby ho AI registroval v systému, tak AI teda šel, ten agent, ten robot, a napad teda ty lidi v té posilovně.
2: Je to tak, no.
1: Jo, všechny je tam vyházel pryč, no, z těch buknutých lekcí.
0: Miluju.
2: Kdyby jsi potřeboval nějakého agenta, který by tě ještě potom dotáhnul do toho fitka.
0: Nech to bejt. Seš Color the World na Hit Radio v 6.34. Dobré páteční ráno, šampioni.

0: Tohle je pan Sheeran v remixu od Felixe Jena. 6.41, tohle je páteční Hit Radio.
1: Ještě jsem nezažila, aby zvířata zdědili miliony, ale děje se to a stalo se to teďka třeba v pražský zoo, kdy dostala od zesnulý ženy zoo dědictví v hodnotě skoro 13 milionů korun a součástí jsou dokonce dvě nemovitosti a jako identita té štědrý dárkyně pořád zůstává utajená. Jenže to není poprvý, koukala jsem, že v roce 2023 zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů a rekordmanem je někdo, kdo daroval 60 milionů korun.
0: Takže 13 milionů v penězích a nějaký nemovitosti, no tak to se budou sloníci asi stěhovat.
2: Jako... Přesně jsem to chtěl říct, kdo v těch nemovitostech bydlí potom.
0: No ty sloni ne.
1: My máme když tak v rodině taky psa, takže jako pomůžou zvířatům, kdyby nám chtěli jako takhle nějaký míček poslat klidně.
0: A představ si, že se těšíš na rodinný dědictví, už jako v duchu vybíráš nějak kuchyň nebo auto a pak ti právník jako řekne, že babičinej 13 milionů schrábl žirafy a plameňáci, ty vole. To se dej zapít, jako.
1: A tak.
0: Tak díky, babi. George Ezra, Shotgun, za malou chvíli na Hit Radio, taky Linkin Park a aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mionetto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
8: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
9: Přijďte do Náchoda na den z Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Den na Labi už 15. srpna.
14: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
15: Den na Labi.cz.
16: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top.cz.
17: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na dopravní omezení.

0: my? Proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitrádiu.

0: 6.53, hezký ránko, šampioni. Máme tady chlapíka s anatomickou anomálií. Kašpárkem o délce pouhých 0,97 cm a tenhle borec se rozhodl investovat 1,2 milionu korun do radikální plastiky. Chtěl byste dostat alespoň na 5 a začít konečně žít podle jeho slov, jo? Já si teda myslím, že pokud se to povede, tak ani s tímhle 5-centimetrovým kašparem to moc velký představení nebude. Ale četl jsem tady, že lékaři slibují, že by se mohl dostat právě na nějakých 5 cm za 1,2 milionu korun.
1: Hele, kde jsi na to vzal peníze, Michale?
0: Tak hypoška, jo.
2: Ne, ale v tuhle chvíli je to teda chlap opravdu s nejmenším na světě. A mně přijde škoda, když už v něčem to prvenství sakra máš, tak si to jít zvětšit, protože dobře, tak možná jako toho moc nepředvede, ale podle mě by to každá holka chtěla jako vidět, jo, jakože na vlastní oči, že to jde.
1: Chtěla vidět,
2: já nevím.
0: Já bych to možná, nevím, no, asi bych to vidět nechtěl, ale vlastně, když máš, takže 1,2 milionu za 4 cm navíc, to vychází 300 tisíc za cm, hele, dráž nestaví ani ŘSD tady, jako.
1: Za ty prachy by si nechal pár centimetrů odebrat, ne?
0: Pátek, no, hele.
2: Víte jenom tady, kolik je v Česku průměrná délka banánů?
1: No, to nevíme.
2: 14.
0: To je tak moc, ne? Ale já vždycky říkám, že každý chlap má půlmetrovýho, záleží na tom, kolik si ta ženská vytáhne. Ale na klap, hezké ráno. You

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
3: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.

0: Kaufland.
1: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku přicházejí s další falešnou SMS zprávou. Tentokrát se vydávají za banku ČSOB a vyzývají klienty k aktualizaci údajně zastaralé aplikace. Ve skutečnosti se snaží získat přístup k telefonu nebo počítači, tím mohou ohrozit osobní údaje i peníze. V Řecku výrazně přibývá případů západonilské horečky. Jen za poslední týden úřady zaznamenaly 45 nových nakažených. Od začátku letošní sezony se potom virem nakazilo už 110 lidí. 9 pacientů starších 65 let zemřelo. Letový provoz na pražském letišti se dnes vrátí na hlavní runway. Kvůli rozsáhlé modernizaci byl 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Práce zahrnovaly celkem 14 projektů za více než miliardu korun. Hlavní dráha byla kvůli první etapě modernizace uzavřena ve stejném období i loni. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Dali byste tohle? 2 kilometry plavání v Labi v centru Hradce Králové, 90 kilometrů na kole směr Třebechovice a Opočno a potom zpátky do Hradce a hnedka běh 21 kilometrů. Takhle bude vypadat nedělní Ironman. Na trase je několik fanouškovských zón, takže můžete fandit. No a co víkendové počasí? Tak v sobotu ve východních Čechách sluníčko, jasná obloha a 36 stupňů Celsia, stejně tak teplotně i v neděli, ale to už se ve východních Čechách můžou objevit i přehánky nebo dokonce bouřky.
6: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezký ránko.
9: Krásnej pátek.
7: Snídaně šampionů.
8: Máme David je o ešte, Jasmin Grangerová a Michal Knipl. Dobré ráno. Za malou chvíli zjistíme, co dokáže z romantické dovolené udělat partnerské peklo ještě dřív, než vůbec dorazíte do hotelu. Schválně, jestli se vy dva tady ve studiu trefíte, jestli trefíte top 3 důvody dovolenkových hádek, jo? Mm-hmm. Počkejte na to, nechujte daleko od rádia. David Guetta, BB Rexa, další songy pro vás.

0: Jelen, Hit Radio 7.08. Dobré ránko. Kolik Čechů zvládne dovolenou bez hádky? Zásadní otázka. Nové průzkumy totiž zjišťovaly, jak Češi zvládají společné letní dovolené a cestování v autě. Takže jedeme na dovolenou autem, no. Takže místo romantiky roku sedíte někde v autě pod Brnem a je v něm ticho jako v hrobě. Tohle se děje a mě by zajímalo, kolik Čechů se podle vás dvou, pohádá při cestě na dovolenou. Kolik procent Čechů to je?
1: No všichni.
0: Ne.
2: Já říkám 60%.
0: Kolik jsmin?
1: 87%.
0: Je to tak nějak mezi. 68% Čechů se pohádá během cesty na dovolenou v autě.
2: Máš tam i témata?
0: Mám, a to je další součást našeho ranního kvízu, jo? Tak jsou tady tři hlavní důvody, tři pilíře, proč se hádáme. Tak první důvod, ten nejhlavnější.
2: Já mám top, to je určitě navigace.
1: Počkej, ty nám nedáš na výběr?
0: Ne.
1: Aha.
2: Já říkám navigace.
0: Navigace je na druhém místě.
1: Dobře, já si myslím, že kecáme do řízení.
0: To je na tom druhém místě, navigace a styl řízení. Na třetím místě je čas odjezdu na třetím místě, na druhém místě navigace a styl řízení a na prvním místě, naprosto nečekaný, taky bych to nevěděl, bych to nečet.
1: Čurání. Ne, proč bys, no.
0: Vy si klidně odejdi, my to tady zavedeme to, jestli to.
2: My to dojedeme.
0: My to dojedem. Prostor v kufru auta.
2: Oho.
0: Proč toho bereš tolik a to se tam nevejde a tak dále. Jako taky bych možná na první místo dal tu navigaci a styl řízení, že jo? A říkala jsem ti doprava a ty jsi debil a tady jsem měl zatočit a proč já si nevzala pištohu v nágla, jo? A plánovaný čas odjezdu na třetím místě, chceš odjet v 6 ráno, ale jedeš v 9. Protože prostě pořád někdo zdržuje.
1: Protože my balíme i za vás, že
0: no, dobře, no. Na to nemám co říct.
2: Potom nemá být ten kufr tak předspanej, že jo?
1: Ne, ale hlavně pak třeba výprava s dětma, že jo? Tak to i když jedeš někam na krátkou chvíli, tak bereš celý byt prostě.

0: ty víš, no.
1: No, vím, jako.
2: Já vím, zprostředkovaně.
0: Já vím, že víš. Tak nás by zajímalo, kvůli jaký největší hovadině jste se kdy pohádali, že jste se spolu pak půl dne nebavili. To budeme chtít po vás, kdo nás posloucháte. Je něco takového u vás tady ve studiu?
2: U nás navigace. Si pamatuju, že jsme jednou brali jednu stopařku a jeli jsme přesně navigace, teď příprobudová dálnice, takže jsme jim zahli, nám než jsme měli. Tak já úplně samozřejmě ve mě to vřelo. A pak když jsme se trošku tak jako poštěkali, tak ta stopařka říkala, hele, a jak dlouho vy jste spolu, jako jak vám to může fungovat? A Eva říká, no hele, kromě auta my spolu vycházíme jako normálně, ale prostě ta navigace to najde, jako jo.
0: Já si myslím, že ti ta stopařka řekla, hele, já vidím, jak to mezi sebou máte, tak prosím tě napiš si 724-642.
1: Tak nám dejte vědět vy, kvůli čemu se štěkáte na cestu nebo při cestě na dovolenou.
0: Člověče, já příště o tom přemýšlím, u nás je to asi to čurání, no. Protože
1: no,
0: ono to je takový specifický mezi chlapem a ženou, protože vy, když řeknete, to mám vypozorovaný, že potřebujete na malou, tak máte ještě 52 km dojezd. No. Tak jaká je to teda, kvůli jak největší hovadně jste se kdy teda pohádali s partnerem 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, budeme rádi. Nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Teď další hity, tohle jsou Volkdumu, dneska ráno.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ránko, 68% Čechů se pohádá už během cesty na dovolenou autem. O tom jsme se bavili, měli jsme tady tři nejčastější důvody, které vyšly z toho průzkumu, i když my bychom to tady poskládali jinak. Je to nedodržený čas odjezdu, navigace a styl řízení a taky se hádáme o prostor v kufru auta, když toho prostě pravděpodobně my chlapi nabereme moc, no, po toho kufru, no. Tak ptali jsme se vás, kvůli jaký největší hovadině jste se na dovolený nebo při cestě tam pohádali, takže jste spolu půl dne nemluvili.
1: Tak Luky píše, dobré ráno, my se neštěkáme po cestě v autě, ale ještě než vyjedeme. Důvod úplně není žádný, spíš je to daný chaosem, stresem a plánováním, ale cesta je pak vždy dobrá.
0: To je dobrý, když je cesta dobrá, tak to je super. Taky posílá hlasovku Hanka.
2: Tak dobré ráno, my se jednoznačně hádáme kvůli synovi, protože celou cestu kňourá a je strašný problém ho dostat do nějakého stabilního stavu na nějakou delší cestu. Takže většinou to vznikne, protože já jsem trošku prudérní, nevydržím tolik, co manžel, a pak když já jsem prudérní, tak je prudérní i manžel. Takže je to takový začarovaný kolotoč, mějte se.
0: Přesně, je to takový začarovaný kruh. Taky tady máme zprávu od Moniky z Prahy. Zdravím do rádia, tak u nás se hádáme hlavně na téma klimatizace v autě. Manžel miluje horko, já zase spíše chlad a dvě děti vzadu. Jeden mami Uber klimatizaci a druhý mami mě je to vedro. No tak tady je prostě poznat, který z dětí teda kope za tým máma a za tým táta. No tak my vám moc děkujeme za vaše zprávy. Vy, kdo jste se nalodil a jedete směr dovolená, tak se na sebe usmějte, dejte si třeba pusu.
3: Já vidím ty uražený lidi v autě teďka.
0: Dejte si pusu. Jo, jasně. Ne, oni se smějou teďka, už to je v pohodě. A o muziku se postaráme my. No a co vás zdrží po cestě k moři, anebo po cestě do práce, což je ta lepší varianta, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Kam vyrazit? Říčky v Orlických horách lákají na vychytaný bike park. Počíte tady horská i elektrokola, tříkolky a užijete lanový park. No a vyrazit můžete i do parku na Větvi v Hradci Králové. Děcka vám zmizí v korunách stromů v síťovém bludišti. A sváču neberte, všechno tady je. Ve ski resortu v Peci otestujete běžecké boty a vyrazit můžete i na společný trailový běh. No sportovní park Pardubice, plný výzev a dneska poběžíme lávku. Kviz suchou nohou přes Labe, další ročník je tady. Vidíme se tam, těším se.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skansen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Dobrý den.
15: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
14: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
15: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
14: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
15: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: dnešní Hitrádio snídaní šampionů v 7.31. Hezký ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro obaly. Týkají se prakticky všeho, od krabic na pizzu až po kelímky nebo obaly od jogurtu. Cílem je omezit množství odpadu, zlepšit recyklaci a snížit obsah škodlivých chemikálií. Firmy ale upozorňují na větší administrativu a vyšší náklady. Harémové kalhoty se vracejí do módy. Kousek, který byl dříve spojovaný hlavně s pohodlím nebo festivaly, letos dostal elegantnější podobu díky světovým návrhářům. Podle módních expertů se navíc hodí nejen na konec léta, ale ve správné kombinaci i na podzim. Generace Z přichází s novým trendem v randění. Má omezit zbytečné analyzování zpráv, hledání varovných signálů i tlak na budoucnost vztahu. Mladí místo toho sázejí na větší nadhled, přirozenost a snahu nechat vztah vyvíjet vlastním tempem.
3: Tak my zachraňujeme to, co jste prostě udělali předtím vy, mileniálové.
0: Jak zachraňujete?
2: My jsme byli v pohodě právě.
0: No, tak vy to neanalyzujete, no, a když člověk neanalyzuje, tak platí třeba 18 let výživy. No, to se prostě stává. Pojďme na soutěž. Je tady rychlá sedmička.
3: Celý tento týden rychlá sedmička místo rychlé pětky. A to z toho důvodu, že soutěžíte s Brain Market dneska naposledy.
0: Celý týden jste vyhrávali produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. A pozor, to jsme slibovali, přichází dnes. Dnes za 7000 korun. Tak pokud chcete soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky. Teď posíláme další hity. Tohle je Alex Warren. Hezké ráno. They say

0: 5 minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, tohle je Alex Warren.
1: Rychlá pětka.
0: A rychlá pětka se tento týden proměnila v rychlou sedmičku.
2: Ano, dneska naposledy soutěžíte s českou firmou Brain Market, která podporuje právě beskidskou sedmičku, což je extrémní závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů. No a dneska na vás čeká výhra v hodnotě 7 000 korun.
0: Na telefonu už čeká Standa. Stando, hezké ráno.
3: Ahoj,
0: dobré ráno. Člověče, ty jsi mi udělal takovou radost, já když jsem ti říkal, ať počkáš, že za chvilku půjdeme do vysílání, tak Standa říká, jasně Miško. Miško mi říká můj nejlepší kamarád a nikdo jiný, takže Stando, jsi druhý člověk na této planetě.
3: Tak dobře.
2: Sdílí nadšení,
0: tak a co na to říct? No, co na to říct, no? Tak
3: to říct, no.
0: No tak asi otázky nejsou potřeba, tak vyhráváš, no. Tak pojďme na to, 7 otázek.
2: První z nich, jak se jmenují dva nejlepší kamarádi Harryho Pottera?
3: Ron a Hermiona.
2: Ano.
0: Druhá otázka. Jak se nazývá člověk, který řídí letadlo?
3: To byl asi pilot.
0: Ano.
2: Třetí, jak se nazývá strach z uzavřených prostor? Je to arachnofobie nebo klaustrofobie?
3: Je to klaustrofobie.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jaký sport hraje Petra Kvitová?
3: Tenis.
4: Hrála.
2: Pátá otázka. Kolik kol má klasické auto?
3: 4.
0: Šestá otázka, další z těch těžších. Kdo je frontmanem kapely Miraj?
3: Miraj Navrátil.
0: Ano, bez váhání. A poslední, 7. otázka.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
0: Stando. Barry, ty jsi neuvěřitelný!
3: Děkuju.
0: Já se přiznám, s tou první otázkou jsem měl já trošku problém. Já říkám tady Jasmíně před vysíláním, říkám, počkej, kdo je druhý kámoš?
2: On si pamatuje jen Hermionu. Chápeme proč.
0: Jenom Hermionu. Tak Stando, 7 000 korun do Brain Market, tohle je tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač, ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend?
3: Já budu asi v práci, takže pracovní víkend.
0: Tak zvládni to v práci, zdravíme do Litvínova a zase někdy ozvi. Měj se, Stando, čau.
3: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Rádio Černá Hora.

0: The Greatest, Sia, Kendrick Lamar na Hit Radio v 7.41. Dobré ráno.
1: Určitě nás poslouchá teďka spousta řidičů, ale samozřejmě i chodců, jo, v normálních podmínkách. A já jsem teďka našla post na Instagramu mýho kamaráda, kterýmu jsem se teda upřímně zasmála. A píše se v něm: díky všem, kteří se vždycky trošku rozeběhnou, když jim dá auto na přechodu přednost. Nejste rychlejší, ale snaha se cení. A to je pravda, protože většinou ten chodec, a já taky, jako popoběhne, ale třeba jenom 2-3 kroky, skoky, a pak už zase zpomalíme a jdeme normálně, takže ono to vlastně k ničemu není.
0: Já si myslím, že to k něčemu je. Já z toho mám dobrý pocit, když popoběhnu. Připadám si prostě jako Usain Bolt.
1: Podle mě to ty zrovna neděláš.
0: Nezavazím, no je pravda, že
2: to má učit.
0: No takhle, já budu popobíhat na těch přechodech, ale vyžaduju to i od ostatních, když jsem v té pozici řidiče. Hmm. No, je tam nějaká snaha. Je to jako, že dobrý, tak popoběhnu, ukážu, že hele, dobrý, jdu pryč. Nejhorší jsou na přechodu ti, kdo si zebru spletli s výletem po zoologický, jo. A ještě když je červená, tak na to koukáš a říkáš si, kamaráde, mohl byste trochu zrychlit. Takže já jsem za popobíhání, co vy?
2: Souhlas.
1: No.
0: A tak popobíháš, nebo budeš normálně?
1: Já teď říkám, popobíhám, ale vždycky tak 2-3 kroky a pak zase zpomalím. A znám to i ze strany jako řidiče, že taky když sedím v tom autě a někdo popoběhne, tak stejně zase zpomalí, že myslím si, že to máme stejně všichni.
2: Jde o to gesto prostě.
0: Tak. A jde o to, co bude hrát tady na Hit Radio za malou chvíli Dan Barta On My Head a pro vás všechny, kdo nás sledíte za volantem, taky páteční doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
5: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citrónu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
4: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
13: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu. Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
14: Den na Labi už 15. srpna.
15: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
16: Den na Labi.cz.
17: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Habits 7:54. Krásné ránko, šampioni.
1: Máme tady možná jeden z nejdelších hereckých výkonů v historii. Existují jakýsi dva bráchové, jo, který desítky let, skoro 4 dekády teda, předstírali těžký mentální postižení, nebo aspoň jeden z nich, ten druhý, ten měl předstírat stavy hlubokého spánku a závislosti pomoci na ostatních. No zkrátka se snažili být úplně mimo, hráli to fakt dobře a pobírali díky tomu sociální dávky s tím, že celkem si měli přijít asi na 15 milionů korun.
0: Ty jsi to sečetla, Jasmin. Ono je to 19 let, ale krát dva bráchové, že jo? Takže 38, takže to je skoro 40.
1: Aha, tak já jsem viděla. No,
0: to nevadí, ale 19 let v kuse je i tak dlouhý přestíráníčko.
1: Nakonec je ale potopila úplná kravina, že někdo vyfotil, jak si v obchodě jednak čtou noviny a taky etikety na vínku, jo, když si ho vybírali. Takže vy takhle dlouho něco předstíráte, řešíte každý gesto, každý dialog s kýmkoliv a pak máte jednou chuť na víno a jste v háji.
0: A to tě prozradí, ale
1: jako 15 míč.
0: 19 let to takhle tajit, jako dobrý výkon vlastně zase, jako musíme tleskat. A každý z nás asi někdy simuloval, aby nemusel do školy nebo do práce a mě by zajímalo, co jste kdyby předstírali, abyste třeba nemuseli. Nebo že jste třeba, nevím, na Instagramu označili úplně jinou polohu ve storyčku, než jste opravdu byli.

0: ale dala jsem polohu, že jsem někde jinde mimo Českou republiku.
1: A proč?
0: No.
1: David má něco.
2: Ale já když jsem šel za školu, nebo když jsem se chtěl z něčeho vymluvit, tak jsem šel normálně starou cestou. Sednul jsem na kolo, odjel jsem za popelnice, počkal jsem, až mamka projela a vrátil jsem se zpátky domů.
1: No. Nekecej, tak to mě nenapadlo. To mě vždycky teda bolilo bříško, no. Ale máma to vždycky jen tak myško. Svačinku. Hele, a
2: no
1: jdeme,
2: právě, když jsi nebyl doma, tak ti neměl kdo co říct, že?
1: To je fakt, no. To už asi nezažiju možná v příštím životě. Tak takhle, my na vás nic tady nehrajem. Jenom skvělý song hrajem do 8. Shaboozy Bar Song a pak přidá David Záškolák další zprávy. Hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
6: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho způsobuje problémy se zásobováním pitnou vodou ve stále více obcích. Nejhorší je situace v místech, kde jsou lidé závislí na vysychajících studnách. Některé obce proto využívají cisterny nebo si nechávají vodu pravidelně dovážet. Například na Rakovnicku už takto řeší nedostatek vody několikátým rokem. Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o změně letních prázdnin. Navrhuje zvážit, zda by se dvouměsíční volno nemohlo více rozložit do průběhu školního roku. Současné prázdniny v červenci a srpnu mají Češi jednotně už od roku 1925. Názory veřejnosti se různí. Část lidí chce delší léto, někteří rodiče by naopak uvítali kratší prázdniny. Německo si připomnělo 65 let od rozdělení Berlína zdí. Komunistický režim začal město oddělovat v noci na 13. srpna 1961 osnatým drátem a ozbrojenými strážemi. Berlínská zeď měla zabránit lidem v útěku z východního Německa na západ. Při pokusech o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Ironman v Hradci Králové je nachystaný. Dneska odpoledne se před muzeem otevře expo s merchem. Zítra den na Labi, přiběh lávky s Hitrádiem Černá Hora a taky Petrem Ticháčkem. Oficiální zahájení odpoledne na Masarykově náměstí a večer City Lights Run. V neděli hlavní závod. 2 kiláky plavání, 90 kilometrů kolo a 21 kilometrů běh. Přes 2000 závodníků z 45 zemí světa. No, počasí chystá slušnou výheň až 36 stupňů Celsia, polojasno až oblačno a místy přehánky nebo taky bouřky.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránko.
17: Krásný pátek všem.
18: Snídaně šampionů.
16: Nás čeká poslední hodina snídaně tento týden, tak si to s vámi moc užijeme. Dobré ráno.
17: Za chviličku si připomenem, co všechno jsme jako děti přežili a dneska by za to naši rodiče možná skončili u soudu. Takže zůstaňte s náma.
16: Imagine Dragons a Leon, další songy pro vás. Hezký ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: 8 minut po 8. Přejeme hezké páteční ráno, tohle je Hit Radio.
1: Mrkneme se v tuhletu chvilku na český silnice, což leckdy umí být zábava. Jeden řidič si u nás asi řekl, že děti nepotřebují chodit na různý matějský poutě a podobný, protože on má doma Porsche. A normálně posadil svý dvě malé děti přímo na to zadní křídlo auta a normálně si s nima vyjel na projížďku, jo? Což někdo to natočil, dostalo se to k soudu a ten se s tím taťkou potom vůbec nemazal, má zákaz řízení, pokutičky a tak. Což samozřejmě mít děti na křídle Porsche je hrozný, ale za nás se děly jako podobné věci, možná ne zrovna na Porsche, ale...
0: Já bych docela chtěla být dítě, co sedí na křídle Porsche.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, jako na první dobrou to odsoudíš, ale pak si říkáš, to bejt tam to dítě, musela to být zábava.
0: No, já si myslím, že tenhle příběh je pravděpodobně někde z města, to se stalo někde ve městě, protože tohle by se tehdy u nás na vsi vůbec neřešilo, jo? A spoustu věcí by se neřešilo. Dneska jsme všichni takový přecitlivělí, tak jestli si vzpomenete, já nevím, třeba když jsme jezdili v 10 na fichtlu po vesnici, ve 13 jsme řídili žigula, pohoda, dobrý, nebyly kamery, chápu, a nikdo to neřešil, žijeme.
1: Já milovala na traktoru jízdy a vždycky drž se pořádně a to, ježiš, to bavilo.
2: Všechno samozřejmě bez helmy, no, že nepoutaný.
0: No, na motorce s tátou, na nádrži jsem seděl, samozřejmě bez helmy, valili jsme 70, 80, co to jelo, nevím, vítr ve vlasech, že nejlepší zážitek, jo, a žiju, jo, nebo když jsme se potom ve Felici vraceli v 8 z diskotéky, jo, žádný pásy ve škodovkách nebyly vzadu a přežili jsme to. Dneska to je takový moc citlivý, si říkám všechno.
1: Tak pojďte i vy zaspomínat s náma, jakou vy jste jako děti s rodičema dělali a bylo to úplně běžný, ale dneska by na vás někdo možná volal policii, respektive na rodiče.
0: Chceme vaše storky, prostě něco takového jako, jestli tohle máma zjistí, tak nás zabije. 777-937-777, nahrajte nám to prosím přes WhatsApp jako hlasovku, nebo nám to sem napište klasicky zprávou. My k vám posíláme celou zoologickou, tohle je Shakira na Hit Radio, hezké ráno.

0: čtvrt na devět, minuta navrch, tohle je páteční Hit Radio. Jeden český táta vyfasoval zákaz řízení za to, že povozil svoje děti přímo na zadním křídle Porsche. Takhle, ruku na srdce, co všechno s námi v devadesátkách vyváděli naše tátové a ještě jsme se u toho smáli. Tak na to jsme se ptali vás, zahltili jste nás zprávama, přišlo spoustu zpráv, hlasovek, SMSek. Pojďme třeba na tu hlasovku od Báry.
1: Ahoj, raní trojko, přesně jak říkáte, dřív to nebylo tak zhejčkaný. Já jsem ve 12 řídila fitla, přesně jak říkal Michal, s 13 mi táta řekl, na, tady máš motorovku, pokácej si svůj strom. Takže ano, a spousta jiných vzpomínek, ale tohle jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají sněhový vločky a stojí to za prd. Já mám taky dítě a snažím se právě, aby se nebálo a nebylo sněhová vločka. Ale tatínek, ten vždycky, ne, teď je jenom pět. A říkám, no, tý pět, život začíná. Mějte se krásně.
0: Takže tady to je naopak, tady to má pod kontrolou žena teda.
2: To se mi líbilo, že to říká žena ještě s dětma a super. Filip píše, dobré ráno všem, jako malej jsem se staršíma klukama, protože nebylo úplně místo v autě, jezdil na různý akce v kufru. Možná díky tomu nemám problém se stísněnými prostory. Jinak fichtl, babety, multikára, běžná věc.
0: Je vlastně pravda, že můžeš tady tím bojovat proti klaustrofobii, že jo? Takže vy, kdo jste jezdili taky v kufru, taky Hanka píše, krásné ránko přeji, tak já nedávno u nás na vesnici viděla jednoho tátu, co vezl děti na přední kapotě. Jinak já běžně vozím trávu na vleku a když mám pomocníky, tak ty se svezou na té trávě. A jako dítě klasika na traktoru nebo na vozíku, za malotraktorem jsem jezdila.
2: Traktor byl nejlepší. Klára píše, dobré ráno, já pocházím z malé vesnice a v dětství byla normálka, že jsem seděla na blatníku traktoru a můj táta se mnou jezdil po silnici. Nebo mě ve 13 letech nechal řídit auto. Nikdo to neřešil, nebo nás vozil v zimě na sáňkách za autem. Bylo to nejlepší dětství, co si člověk mohl přát a dnes mě mrzí, že ty děti nezažívají to, co my.
0: To je pravda. Já si myslím, že ono to jako funguje v dnešní době, že taky se můžou dít tady ty věci, jenom tě prostě u toho nesmí nějaký debil natočit. Užívejte života, užívejte pátku a budeme rádi, když u toho budete s námi. Måneskin za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Tak krásný ráno, šampioni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
6: www.folklor.cz.
5: Podporuje Sár Gumiček.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Takhle
6: slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
13: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
14: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní komplikace teď čekají na dálnici D11, opatrně na kilometru 55 ve směru na Hradec Králové. Je tam odstavený nepojízdný kamion, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
16: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: 8.31. Dobré ráno.
1: Ranní update.
0: To je na Davidovi.
2: Zájem o hypotéky v Česku v červenci meziměsíčně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 40 miliard korun, což je oproti červnu pokles o 17%. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na 4,9%. Být za každou cenu hodný se podle odborníků nemusí vyplácet. Neustálá snaha zavděčit se ostatním totiž často vede k tomu, že člověk potlačuje vlastní potřeby a dělá věci, které vlastně nechce. Lepší cestou má být laskavost spojená s upřímností a schopností nastavit si vlastní hranice. Nejdelší vlasy na světě měří téměř 3 metry. Rekord drží Indka, jejíž vlasy dosahují neuvěřitelných 271,5 cm. Nestříhala je od roku 2015, tedy dlouhých 11 let. Takhle, rekord dobrý. Já se na to zase dívám z hlediska toho, kolik se na tom dá ušetřit. Tak jsem si našel, kolik v průměru platí české ženy ročně za kadeřníka. Ano. Zkuste si schválně tipnout.
0: Ročně? Jasmin má výhodu, protože je žena.
3: No, tak já si myslím, že jako když nebudu počítat i šampony a
2: dobrý,
3: takhle
2: tak
3: speciální,
2: co si...
3: Tak já chtěla říct 20.
2: 20 tisíc. Tak v průměru je to 8, takže tahle žena ušetřila už přes 80 tisíc tím, že se nestříhala 11, což je dobrý, to je dost.
0: Zas to nechceš fénovat, ale si to představ, jo. A nebo třeba, když si po umytí dáváte na hlavu vy ženy ten ručník.
3: To se dělat nemá.
0: Můžeš jako potřebuje deku.
3: Budeš mít plešnivou hlavu.
0: Ty jsi to udělala včera, co?
3: No, to jsou tvoje nohy, Míšo.
0: Jo, takhle, no tak.
2: Se zůl, Mikalaj.
0: Tenhle song se hodí naprosto k dnešku. Friday, I'm in love. Tak doufáme, že i vy jste rádi, že je páteček. My moc. Cure na Hit Radio, jedna ze srdcovek. Ty další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. a jednu si můžete vybrat i vy. Tak šampioni, 8.33, pojďme na to.

0: it was almost.
1: Tohle jsou hity, tohle je Rag & Bone Man.
0: It was almost love, it was almost love.
1: Na Hitrádiu chvíli po půl deváté, krásné ránko.
2: Čím dál tím více blížíme víkendu a vy si před ním můžete krásně vydělat, jo? Co kdyby vás třeba ta dnešní cesta domů nestála ani korunu? To se může stát, protože mezi 12. a 15. hodinou bude ve vysílání Káďa Pechová a s ní soutěž Dokonalá desítka.
1: Mezi 12. a 15. bylo řečeno, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty od Orlenu. Tak dneska mezi 12. a 15. kdo koho taky štve ty ceny na benzínkách, si myslím, že je dobrý být u rádia. A bude dobrý být u rádia i za malou chvíli, protože vám nasázíme do playlistu další parádní muziku. Tohle je Lady Gaga, zahraje taky Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: nakupte jednoduše online.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kosů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z

0: káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.

0: 8 minut 9 hodin.
1: V uších páteční Hit Radio. Krásné ránko.
2: Tak pozor. Práce na finančáku právě dostala úplně nový zaměstnanecký benefit, jo? Protože úředníci se nově zaměřili na výdělky z OnlyFans a stát odhaduje, že mu tam na daních uniká minimálně 30 milionů korun.
1: A pozor, to je minimálně. Mě by zajímalo, jak se to bude teďka šetřit, jak se to bude řešit, protože co třeba budou mít tyhle, nechci říkat ženy, ať to tady jako, nejsme jako, jo, zaujatý, ale tyhle lidi, co tam vlastně produkují, tak co budou mít napsáno na fakturách? A jak se to bude danit? Jak jim to bude paušálu? 40%, 60%, 80%, tyhle samý otázky.
2: A podle mě už teďka to přece musí nějak jako něco z toho odvádět, ale asi mnohem méně, než prostě přiznávají a hol to po nich chtějí. Nicméně já si představuju ty úředníky, jo. Jakože já nemůžu na poradu, já tady musím ještě nějaký podezřelý materiálek prolustrovat.
1: Ne, to bude. Hele, hele, Karle, prosím tě, tady máš práci na dnešek, tady ti to dávám. Už jsem ti zaplatil prémium, pořádně projeď profil malá potržítko kočička, potržítko 69 a zčotni, kolik to od začátku hodilo. Až to doděláš, máš tady toho ještě 6 A4. Na finančáku, zábava. Alan Walker, Dark Side, to je poslední song, páteční snídaní šampionu a pak se rozloučíme. Tak hezké ránko všem.

0: nejsme dva, ale je nás tady pět. Pozdravte všichni.
1: Ahoj!
0: Ahoj, čau! My vám chceme poděkovat za celý tento týden, že jste s námi trávili každé ráno od 6 do 9 nebo alespoň jeho část. My jsme Michal a Jasmin.
2: Hlavně díky, že jste to s náma vydrželi.
0: Tak a budeme se těšit po víkendu, v pondělí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak my vám přejeme hezký víkend, hlavně vás čeká ještě pátek, tak to dneska zvládněte.
2: Užijte si to a pa!
0: Pa v pondělí v 6.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám nehodu, a to na Náchodsku. Ve Stárkově havarovalo vozidlo a na místě zasahují záchranné složky. Buďte určitě pozorní. Také na dálnici D11 mezi 112,5 až 108 kilometrem ve směru na Prahu probíhají tady Ukrajinice práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
5: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
8: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Podvodné SMSky jsou čím dál věrohodnější a můžou vypadat, jako by je skutečně posílala banka. Často tlačí na rychlou reakci, třeba kvůli údajně zastaralé aplikaci, a odkazují na falešný web. Základní pravidlo je neklikat, nic nezadávat a raději si všechno ověřit přímo u banky. Přesně za týden se nám otevře další kus dálnice D35, 6 kilometrů mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Dobrá zpráva pro řidiče, nový úsek i navazující obchvat Vysokého Mýta budou zatím bez dálničního poplatku. Tunel Homole se ještě počká. Kvůli složité stavbě se má otevřít až v létě 2027. V Hradci Králové už nebudou slavnosti královny Elišky. Po více než 20 letech je nahradí královské slavnosti. Z tradičního historického víkendu se stane 9denní festival s koncerty, pouličním uměním i programem pro rodiny. Eliška ale úplně nezmizí. Historická část slavností ponese název Eliška 801. Převládá zklamání, ale jsem hrdý, řekl na pozápasové tiskovce trenér hradeckých otroků David Horejš. Hradec Králové v odvětě třetího předkola Evropské ligy podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1. Stejným poměrem prohrál i doma. Ve 40. minutě včera rozhodl za domácí Václav Černý.
10: Já jsem hrdý na to, jaký výkon jsme v tom boji zápase předvedli, jak si jakou hrou jsme se prezentovali. Samozřejmě Bešiktaš v tom boji zápase byl lepší, to, že dal se ty vybranky, postoupil zaslouženě a určitě mu udržet palce i v tom následujícím, aby to prostě zvládnul, ale pro nás je důležitý ten říkol náš a to si ten byl velice slušný.
4: Tak tolik David Horejš tady na Černé Hoře a jdeme spolu na počasí.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: Jasná obloha až 35 stupňů, tak takový budeme mít pátek na východě Čech. Zítra dokonce maxima až 35 stupňů.
3: Hit Radio Černá Hora.
9: Je tady pátek a všichni blázni mají svátek, takže i my tady na Hit Rádiu Černá Hora asi chápete, že úplně normální být nemůžeme. Ne lidi, doufám, že taky máte radost, že je už pátek, zvládli jste celý týden a ten dnešek určitě úspěšně dokončíte. Já vás všechny zdravím, za mikrofonem je Jana Šimurdová a právě teď začíná dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora.

na Hit Rádiu Černá Hora. No a předevčírem většina z nás pozorovala zatmění slunce. Vzniklo spousty i krásných fotek, romantika na pohled. Schválně, jestli třeba za 9 měsíců vznikne i hodně radostí. Teď ale vlastně nechci ani vyprávět o tom zatmění slunce, ale o tom, jaký zvuk slunce vydává. Nedávno jsem totiž narazila na video, kde se vlastně podařilo NASA zachytit zvuk a zveřejnili ho a zachytili vlastně zvuk slunečního větru. No a prosím vás, takhle zní a jo, ještě dodám, než to pustím, je to docela děsivý. No, tak takhle nějak to asi zní, když se přiblížíte ke sluníčku. Já myslím, že česká verze je lepší, co?

hned ten vesmír a to sluníčko venku je krásnější. Sice vedro, ale svítí. Tak ať vám svítí hlavně vždy, když je potřeba. A tady je další skvělý hit od Eltona Johna. Dua Lipy, jsme Hit Radio, Černá Hora.

Romantika a Shane Ward, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a tento víkend to začne. Do Hradce Králové dorazí několik stovek a možná i tisíc fanoušků, koná se totiž Ironman, takže připomínám, abyste počítali s omezením v centru Hradce Králové, uzavírky, omezená parkování, někde až do úterka a klidně nám dejte vědět, co vás na vaší cestě po východočeském regionu zarazilo, nebo co by bylo fajn prostě říct ostatním řidičům. Vaše vzkazy a info posílejte na 800 1 10 100. Moc díky, že nám s tím pomáháte a jako vždy 2 minuty před celou váš nejlepší dopravní servis tady na Hit Radio Černá Hora.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří zmizákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.

0: na Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Den na Labi už 15. srpna.
4: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
5: Den na Labi CZ.
6: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
7: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
6: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
8: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
14: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

moje oblíbená od Coldplay. Vaše snad taky ladíte páteční dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. Já jsem Jana Šimurdová, no a už tuto sobotu, tedy zítra, se koná snad jedna z největších akcí tohoto léta, a to Den na Labi v Hradci Králové. Kdo můžete, určitě doražte, čeká vás tady opravdu bohatý program, jako třeba flyboard show, jízdy na skútrech nebo yoga na paddleboardech. To vše na Labi, také vás čeká hudba v ulicích, takže naprosto boží atmosféra, k jídlu bude to nejlepší ze světového street foodu. No a od 14 hodin, pozor, letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Special letní jízda, kterou uspořádáme právě tady. Takže připravte se i na bumperbalové turnaje, a není to vše. Čeká vás ještě královská lávka, bude se přebíhat přes Labe a ten nejlepší z vás získáte koloběžku. Celé to moderuje náš kolega moderátor Hit Rádia Černá Hora Petr Ticháček. Tohle by byla škoda prostě promeškat. Budeme na místě, těšíme se na vás. Hit Rádio Černá Hora a Den na Labi v Hradci Králové. Tak přijďte. No a teď už Ace of Base.

0: 9 hodin 40 minut s vámi je Hit Radio Černá Hora a po rozvodu, třeba my ženy, radikálně měníme svůj účes. Co myslíte? Souhlasíte? No, z vlastní zkušenosti musím říct, že je to fakt. Více k tomu začátkem 10. Před námi jsou ale ještě kabát a malá dáma. No a přijde mi, že dlouho nebyl třeba Eminem a Rihanna. Takže i ty si dáme na Hit Radio Černá Hora. Díky, že jste s námi.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
4: Ještě jednu jízdu.
5: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
4: Bobuj, hraj se, bajkuj.
5: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
11: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
10: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
11: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
10: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na východě Čech. Na Náchodsku ve Stárkově havarovalo vozidlo a na místě zasahují záchranné služky. Dbejte určitě zvýšené pozornosti, také opatrně na dálnici D11 na 68,5 km ve směru na Prahu. Stojí tady na krajnici odstavené osobní vozidlo s karavanem. No a ještě na dálnici D11 na 110,5 km ve směru na Prahu stojí na krajnici porouchané osobní auto. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nazbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
7: Hašpl.cz.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
9: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. O víkendu nám vyskočí teploty nad 30 stupňů ve stínu a zase nás to bude táhnout k vodě. Jsou teda destinace, kde ta koupačka není úplně vhodná, jako je třeba Seč na Chrudimsku. Snic tady sice ubylo, voda ale hygienikům pořád nevoní. Koupání není zakázané, kvůli zdravotnímu riziku ho ale nedoporučují hlavně dětem, těhotným a alergikům. Kdo do vody přesto vleze, měl by se vyhnout nahromaděným synicím a po koupání se pořádně osprchovat. Policie dopadla dvojici cizinců, která má mít na svědomí sérii krádeží dodávek Renault Master. Řádili na Hradecku, Trutnovsku, Liberecku i v Praze. Podle kriminalistů ukradli 13 vozů a dalších 7 poničili při pokusu o krádež. Škoda je skoro 13 milionů korun. Muži vinu odmítají. Staršímu z nich hrozí až 10 let. Tak konečně pumpaři otočili kormidlem na druhou stranu. Benzín i nafta u nás ve východních Čechách zlevnili za poslední týden o víc než 60 haléřů. Natural 95 teď stojí v průměru 41,50 a nafta necelých 44 korun. Tenistka Katka Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová Melicharová Martinézová 6-3 a 6-4. V této sezóně rodačka z Hradce Králové dosáhla na 6. turnajový titul.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Koukala jsem, že o víkendu bude až 35 stupňů ve stínu, v neděli nám ale tuhle tropickou verzi léta utne studená fronta. Dorazí bouřky a v pondělí už bude maximálně 25 stupňů, takže pokud máte rádi léto se vším všudy, tak užívejte pátek i víkend.
0: Mě by zajímalo, jestli je mezi našimi posluchači někdo jako já,
10: ano?
0: Že si ráno už v autě topí.
10: Ty se ráno topíš?
0: Jo.
10: Možná jsi sama na téhle planetě.
0: Jako normálně zapnu sedačku a dneska jsem si dala na 25 topení.
10: Tak to je vrchol.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 10 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená jediné, že pokračuje dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, u toho s vámi Jana Šmurdová.

0: Skvělý Lenny Kravitz na Hit Rádiu Černá Hora. No a říká se, když žena mění svůj život, mění i radikálně vlasy. Nejčastěji se tak děje po rozvodu, po rozchodu. Co ženy, souhlasíte? Já musím říct, že souhlasím, vždycky dlouhovlasá bruneta, po rozvodu mikádo a blond. Změna byla super, opravdu můžu říct, že vás to ovlivní. A to i přesto, že jsem teda zase dlouhovlasá bruneta. Takže kromě radikálních střihů nebo naopak nechat si narůst vlasy, tak měníme i barvu. Pojďme si říct, do jakých fyzických změn se pouštíme, pokud jsme udělali nějaké zásadní rozhodnutí. Jo? A teďkom nebudeme řešit jenom nás ženy, ale i vás muže. Jo? Pro někoho to prostě může být změna postavy, držíte dietu, cvičíte, někdo vyměníte úplně šatník. Pojďte mi teda napsat nebo poslat hlasovku na 601-292-464, jakou fyzickou změnu jste teda provedli, ať už po rozvodu, nebo třeba jste změnili práci a jiné zásadní rozhodnutí.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp

0: Pravý pátek, tohle byl Rudimental a John Newman, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a tuhle hodinku řešíme vaši fyzickou změnu po nějaké zásadní změně rozhodnutí v životě, třeba po rozvodu, po rozchodu, to my ženy třeba nejčastěji měníme vlasy. No a napsala mi Beata, ahoj Jani, já když jsem se rozvedla, tak jsem měla nechtěnou změnu a to, že jsem přibrala 15 kilo, zubla jsem ale 25 a teď si svou váhu udržu a jsem moc spokojená. No tak Beato, já ti moc gratuluju k tomu, že se ti podařilo schodit a jsi spokojená. No a jaké další změny se vás týkají po rozvodu, si povíme ještě po muzice a vy posílejte vaše zprávy a hlasovky na 601 292 464.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci. www.folklor.cz. Podporuje Sár Gumiček.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
6: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
5: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
6: A budou mít otevřeno?
5: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
6: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Rascal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: HappySport.cz.
11: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: www.uzeniny.cz.
13: Atava!
14: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
15: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
14: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: S vami Miley Cyrus, Hit Rádio Černá Hora a také Jana Šimurová. Všechny vás moc zdravím a přišlo mi opravdu hodně zpráv, za to strašně moc děkuju. A přišlo to na téma, jaké fyzické změny u vás proběhly po zásadním rozhodnutí. Ať už rozvod, rozchod, změna práce, stěhování, to je téma dnešní desáté. Tak já začnu s Tomášem. Ahoj Jani. Tak já po rozchodu kompletně oholil plnovous, co se líbil mojí ex. Přátelé a kolegové v práci mě sice moc nepoznávali, ale já tím udělal takovou pomyslnou tečku. Hezký den. Lucka, zdravím, tak já jsem po rozvodu zhubla a kompletně změnila šatník, cítím se skvěle a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Martina, ahoj, Jani, souhlasím, že vlasy jsou to první, co se mění. Já po rozvodu vyměnila nudný culík za vlasy nakrátko, dokonce jsem se začala malovat. Jak jsem byla šedá myš, tak o nápadníky jsem nouzi neměla. Dnes mám nového partnera, ale své nové vizáže se nehodlám vzdát, to je dobře. David, ahoj Jani, já jsem nikdy nebyl úplně sportovní postava, po rozchodu jsem se ale rozhodl s tím něco udělat. Začal jsem makat v posilce, nabral svaly a oblékl své první slim fit kalhoty. Když jsem se potkal s bývalkou, tak bylo vidět, jak zírá. Já už mám ale jinou a mnohem lepší a společně chodíme cvičit. Tak jo, to je fajn. A zpráva taky od Milana. Já provedl změnu v 16 letech, měl jsem krásné kudrnaté vlásky, jak Oliva z my všichni školou povinní, ale byl to děs, tak jsem šel do hola a na to, že byl rok 1994, tak takových moc ještě nebylo. A po rozvodu jsem si řekl, nechám si narůst trochu vlasy, ale po chvíli jsem zjistil, že už to tak neroste a byl bych jak Šáša ze Simpsonu. Tak jsem to zase schodil. Já moc děkuju Milanovi, že nám tak krásně udělal představu, jak by vypadal. Napsal taky Marek. Já udělal zásadní rozhodnutí a oženil se a přibral tak 20 kilo. Taky změna. Ano, je to změna. Alex, zdravím. Asi se tohle téma týká i mě. Já po rozvodu začala chodit ke kadeřníkovi na nehty a na kosmetiku. Moje okolí si všimlo, jak jsem hezčí a já se také cítím konečně hezká a upravená. Je to skvělý pocit a všem, že nám doporučuju, ať o sebe pečují. Tak jo, tak fajn, super. Moc díky za vaše zprávy. Zkrátka jde vidět, že ta změna v životě má vliv i na to, jak se chceme cítit v našem těle. Já už mám tady pro vás jeden malinový syrup a Miraj na Hit Rádiu Černá Hora. Tak si to užijte.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli

0: 10 hodin 43 minut v pátečním playlistu dohrál Pitbull a Chris Brown. A taková otázka. Kdo pracujete u počítače? Na co pak třeba zrovna koukáte? Nebo poctivě celou pracovní dobu pracujete? Ale no tak, to přece snad ani nejde. V další hodince se teda podíváme na vaše monitory a než nám skončí ta desátá, tak z muziky bude třeba letní hit Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskemuzeum.cz.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
10: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
11: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
11: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: I teď na kavagorila.cz.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz. Hit Radio.

0: sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na dálnici D11 dejte pozor na 68,5 km ve směru na Prahu. Stojí tady Ukrajinice, odstavené osobní vozidlo s karavanem. Jinak by to mělo být, co se týče východočeských silnic, takový ty větší komplikace, všechno. Vy nás ladíte také ale na Semilsku, tak tady konkrétně v Turnově odtud nám hlásíte, že v ulici Hruštice na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní vozidla. Provoz je tady částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Ozílo super! Ještě jednu jízdu.
5: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
4: Bobuj, hraj si, bajkuj.
5: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 2 kilometry plavání v Labi v centru Hradce Králové, 90 kilometrů na kole směr Třebechovice a Opočno, potom zpátky do Hradce a běh 21 kilometrů. Takhle bude vypadat nedělní Ironman 70,3. Součástí víkendu je taky poloviční distance olympijská. A to rozhodně není všechno.
9: Na dětských závodech, na tom hlavním závodě, štafety například, takže 3500 závodů z celého světa. V letošním roce dominují závodníci z České republiky, což je obrovská změna proti minulým dvou letům, kdy nám tady vyrostla komunita českých triatlonistů, takže 70% účastníků toho závodu je z České republiky. Účastní se i závodníci z zahraničí, máme v letošním roce na startu 50 zemí.
0: Řekl hlavní organizátor Roman Činkovský. To do Pardubic se zítra sjede cyklistická špička. Tady je náměstek primátora René Živný.
10: Pardubice jsou městem cyklistiky a jsem moc rád, že můžu fanoušky tohoto krásného sportu pozvat na sobotu 15. srpna na Pršnické náměstí do Pardubic. Vystartuje třetí etapa největšího cyklistického závodu České republice Czech Tour. Povede z Pardubic na dlouhé stráně, má celkem 170 km a můžete tam vidět opravdu velké hvězdy světové cyklistiky, takže se přijďte podívat.
0: Pardubický hasič Marek Výšek znovu dobil Tchaj-wan a obhájil titul nejtvrdšího hasiče světa. Zlato bral sám i ve štafetě a při tahání figuríny ukázal soupeřům záda. Forma ale nepřišla sama. Trénuje 6x týdně a jeho kolegové mu neřeknou jinak než mašina. Škoda, že když jsme se s tak silným soupeřem dostali do šancí, nebyli jsme v nich nebezpečnější a přesnější. Litoval včera útočník Hradce Králové fotbalista Tom Slončík. Otroci v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 a stejným poměrem prohráli i doma.
11: Nechceme tady bez hlavy nějak útočit a myslíme, prostě, aby ten zápas byl otevřený co nejdýl a prostě čekat na svoji příležitost, která věříme prostě přijde, protože furt je to 1-0 a každý gol, který když dáme, tak se vrátíme zpátky do toho zápasu, takže s tím letím do toho chceme jít, na naší hře se někdy zemění.
0: Nejvyšší čas na Černé hoře jít na počasí.
12: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Jasná obloha až do večera, takhle to máme v plánu, aspoň taková je páteční předpověď pro východní Čechy. Teploty teď nejvýš u 25 stupňů ve stínu, ale odpoledne se dostaneme kolem 30.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Páteční 11. je tady s vámi také Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. No a teď možná pro mnohé z vás nastal čas, že už odkládáte svou práci, protože vám začala obědová pauza. Trošičku teda závidím, přeji ale dobrou chuť. Za chvilku si povíme, jak je to u vás v práci, co se týče počítače. Co všechno tam vlastně sledujete? Teď už ale muzika, je připravený Krištof a hned teď.

Na Hit Rádiu Černá Hora dohrává New Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Já bych si taky dala něco sweet, třeba koblihu. No a teď už pojďme k vám do práce kouknout. Co máte na těch monitorech? Kontrola úředníků v práci přinesla zajímavá zjištění. Asi jste to taky třeba už četli. Prý se na jejich monitorech často objevuje sledování filmů pro dospělé. Tak já se divím, že se nebojí, že jim to třeba zaviruje počítače. Každopádně, ruku na srdce, co v práci sledujete vy. Takhle ostatně, je to vaše věc. Co je ale prokázané, že když kouknete během pracovní doby třeba na roztomilá zvířátka, tak vás pozitivně naladí, odpočnete si a jste více produktivní. O tom jsme určitě tady už taky povídali. A dámy, vy když přijdete z práce domů a vezmete druhou směnu alá domácnost a děti, tak kdy si tu halenku, šaty, boty vybrat? Než během práce, jo? Tak jo, pojďme si dát jednu od Linkin Park z Hit Rádia Černá Hora.

0: 11 hodin 22 minut s vámi je Hit Rádio Černá Hora. No a před pár minutama jsem povídala o tom, jak prý úředníci ve své pracovní době na počítačích sledují třeba filmy pro dospělé a co si budeme, občas každý z nás koukáme v práci i na jiné věci, než jsou prostě tabulky, e-maily a podobně. No a přišla mi na to od vás zpráva, posluchač Jirka píše: Ahoj Ani, tak já poctivě pracoval, jel e-maily, grafy a tak dále a potřeboval jsem nakopnout, že pustím muziku a zrovna jsem otevřel YouTube. Přišla šéfová, samozřejmě se ptala na mou náplň práce, takže i když je člověk poctivý, stačí smůla. Tak Jirko, tohle mě mrzí, to je opravdu pešek. Třeba to bude vidět, ale na výkonu práce. Každopádně díky za zprávu, no a my na Hit Rádiu Černá Hora za chvilku pokračujeme s dalšími hity.
1: Už tě nebaví se válet u vody?

0: turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ema do Hradec Králové. Dodavatele školních a kancelářských potřeb. Dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího. Na www.školní-potřeby.eu.
0: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecky-jarmark.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
5: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
6: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?

0: CZ. Nakupte jednoduše online.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: ladili jsme struny.
1: Hezké páteční dopoledne, zítra Rádiem Černá Hora. No a jde vidět, jakou čarovnou moc má Harry Potter i po letech. Kdo jste sledoval teda Harryho Pottera, tak víte, že asi v 7. díle umřel skřítek Dobby.
2: Pán dal Dobby mu ponožku, pán dal Dobby mu něco k oblečení, Dobby je volný.
1: Ano, to není okamžik, kdy Dobby teda umřel, kdy byl naopak Dobby osvobozen Harry Potterem, ale řekněme prostě, to byla klasická ikonická scéna Dobbyho. No a tak, když Harry Potter teda v tom 7. díle pohřbil toho Dobbyho, tak se tato celá scéna natáčela na místě, kde měla vést trasa obřího kabelu. Prostě projekt za 12 miliard korun. No, jenže tohle místo se stalo velmi významným místem pro fandy Harryho Pottera. Ti tady udělali takový pomyslný hrobeček a nosí sem ponožky, jo. No a díky těmto všem fandům a jejich náporu se společnost rozhodla nakonec zvolit jinou trasu. No a Dobbyho hrobeček tak zůstává netknutý. To mě zajímá, který film má taky takovou moc.

0: Ladíte páteční dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. S vámi po celou dobu byla Jana Šimurdová. 11 hodin 42 minut, takže je čas se loučit. Teda loučit se budu pouze já, protože tady na Hitrádiu Černá Hora to pokračuje. Už za několik minut v pravé poledne začínají srdcovky. No a od 15. odpolední tady bude odpolední show a Lucka Eisenreichová, která má zajímavé téma, a to typologie řidičů podle značky auta. Tak to mě teda zajímá, co řekne o Škodovce. Asi ji napíšu. Tak jo lidi, moc díky za dnešní dopoledne s vámi. Užívejte pátek a víkend a výjimečně se na vás budu těšit už zítra, a to odpoledne od 13. Tak ahoj.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak takhle si asi tu dovču s karavanem neplánovali. Rodinka uvízlá na D11 u Chlumce směr Praha, stojí tam u krajnice, tak dejte pozor. No a pokud byste měli jakékoliv info o koloně, nehodě nebo třeba u zavírce, volejte 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, před ohněm muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem bylo podle dosavadních informací evakuováno zhruba 300 českých občanů. Chorvatští hasiči proti požáru zasahují od noci. Úřady v Česku loni odebrali z rodin 3616 dětí. Počet se meziročně zvedl skoro o 300. Soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči každý rok rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Tenistka Kateřina Siňaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. A teď ještě něco z regionu.
0: Na Černé hoře vás bereme na chvíli do Jičína. Kuklova ulice se mění k nepoznání. Rekonstrukce tam míří do cíle. Nové chodníky, úpravy dopravy i modernější prostor brzy doplní ještě zeleň. Po měsících prací dostane část města novou, pohodlnější podobu pro řidiče i chodce.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Zdravíme na Hradeckou Flošnu, taky třeba na Koupálko, do Jičína, Dvora Králové nebo třeba do Žamberka. Dneska až 32 stupňů ve stínu a jasná obloha až do večera.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásný pátek, přesně poledne a jsou tu další srdcovky. Dneska s váma Kateřina Pechová a věřím, že si to užijeme. Je to totiž opět nabitý Celine Dion, Proclaimers, Eric Clapton, B.O.B. a Hayley Williams. No a taky Seš, jo, tahle zásadní věc, která nám dala spoustu devadesátkových hitů, na který i do dneška můžete na takových těch retro diskotékách skvěle zapařit. Tenhle song je z roku 97 a myslím si, že spoustu z vás to vrátí na ten mejdan. Seš a jejich Stay.
0: Hit Radio Černá Hora.

No a hele, opravdu, spousta z vás to má jako srdcovku, napsala třeba Jana, že je to jedna z nejhezčích písní jejího mládí. A to je na srdcovkách krásný. Teď půjdeme trošku víc do současnosti, ačkoliv už je to 16 let. Aha. Čeká nás celosvětový megahit z roku 2010, na kterým spolupracovali americký rapper B.O.B. a zpěvačka Hayley Williams, kterou jinak můžete znát ze skupiny Paramore. Tenhle song, krom toho, že je skvělej samozřejmě, tak v tom refrénu se zpívá jakože, jestli můžem předstírat, že letadla jsou padající hvězdy, protože by teď si jako potřebovala něco přát. Tak pozor, výhoda, Perseidy ještě stále padají, takže vy ještě můžete nějakou tu hvězdu chytit. No a B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes, jako další srdcovka.

0: musíků, že Eric Clapton, kytarový bůh Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zajímavost, tenhle song byl inspirovaný Claptonovou tehdejší neopětovanou a hlubokou láskou k Patty Boyd, což byla tehdy manželka George Harrisona z Beatles. Ano, i takhle velký hvězdy zažívají neopětovanou lásku. Je to náročný. Od nešťastné lásky se trošku posuneme, protože nás čeká srdcovka, která doufám, že každému z vás už někdy zachránila stav energie třeba na večírku. Protože jakmile tenhle song začne hrát, ideálně když má někdo kytaru a umí to zpívat, tak se prostě musíte postavit a užít si to, jo. Energický popfolkový megahit z roku 88, je to, stojí za ním skotské bratrské duo, právě Proclaimers, což jsou dvojčata mimochodem. A tenhle song je známý svým pochodovým rytmem, chytlavým refrénem a taky tím skotským

0: That's the way it is. Tohle je skvělá Celine Dion, jako téměř poslední dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Mimochodem song z roku 99, jo. Po celém světě se probojovala do top desítky, což je asi logický, ale co je jako fascinující, je, že v oficiální singlové hitparádě u nás v Česku obsadila první místo. Jo, my jsme měli na hudbu vždycky skvělý vkus, což se ukáže taky za chvilku, protože je čas samozřejmě i na tu vaší srdcovku. Pojďte si o ní napsat na 777-937-777. Jaký song je vaše srdcovka a hlavně proč? Proč právě tenhle song? Vrací vás někam do konkrétního momentu? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne koutky směrem nahoru? Napište. Napište si o vaší srdcovku. No, do té doby samozřejmě další hity. Čeká nás Alex Warren nebo David Guetta. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
8: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
7: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
8: A budou mít otevřeno?
7: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
8: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: David Guetta, Kim Petras, posloucháte Hit Radio, krásný pátek.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaší srdcovku, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, jo. Ale nakonec jsem vybrala zprávu od Jany, která chce zahrát srdcovku pro svoji dceru. A teď pozor, já zatím schválně vynechám, jaká je to srdcovka. Její dcera Maruška totiž zítra slaví 8. narozeniny, jo. Jana by jí chtěla popřát hodně zdraví, radosti ze života a hlavně, že jí mají samozřejmě moc rádi a jsou tu vždycky pro ní. A pozor, srdcovka Marušky, který bude zítra 8, je totiž od Kiss I Was Made For Loving You, což je naprosto legendární song. Takže Maruško, všechno nejlepší, ať zítra lítají rychlý špunty. A s tímhle songem to se slaví samo. Kiss I Was Made For Loving You pro vás všechny, krásný pátek.

0: jste s Hit Radiem, za námi Ray Dalton na Blood Running. A pozor, zítra sobota, vy co máte volný víkend, věřím, že se těšíte. A těšit se navíc můžete klasicky taky na zkrácenou verzi podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, která si tentokrát pozvala Aleše Svobodu, stíhací pilot a pravděpodobně druhý český kosmonaut. Čeká vás tenhle rozhovor už zítra v 11 tady u nás na Hit Rádiu. Nenechte si to ujít, potom celý ten podcast si samozřejmě můžete klasicky pustit na YouTube a doporučuji si to poslechnout. Bude to extrémně zajímavý. No a samozřejmě ale poslouchejte dál, za chvíli totiž Tom Odell, BB Rexa nebo Coldplay.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
5: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
4: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.

0: online kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
7: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Odell, Another Love, posloucháte Hit Radio. Za chvilku 13 hodin čekají nás Mirai nebo Calvin Harris. Teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak tohle se při pátku rozhodně nehodí. Ono, žádný den. Na průjezdu na Achodem v Pražské ulici na křižovatce s Bílkovou došlo ke střetu osobního auta s nákladním a dopravní provoz je tam částečně omezen. Vaše dopravní info nám volejte na 801 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
9: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová zahájí příští týden jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Předseda vlády jednal se Schillerovou o plánech hospodaření na rok 2027 už v tomto týdnu. Armádě České republiky se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Více řekne ministr obrany Jaromír Zuna.
18: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%.
17: Klíčové období pro nábor se přitom očekává na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži včera výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy. Stala se také novou rekordmankou evropských šampionátů. A teď ještě něco z regionu.
1: 14-letý kluk se na Královéhradecku proháněl v Audi skoro 200. Auto mu půjčil táta s tím, že má jezdit jen na soukromém pozemku. Syn si ale pravidla vyložil očividně trošku jinak. Policie ho zastavila u Obědovic. Otci napařila pokutu a případ teď má sociálka.
19: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Kdo jste se upíchl někde u vody, tak to je značka Ideál, protože až do večera bude jasná obloha a teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2:13. Čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů, to vám slibuju. Ten pátek se musí oslavit, že jo? DJO, Calvin Harris a teď taky Mirai a vedle tebe usínám. Tak jdem na to.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.

0: End of Beginning, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, protože já teď v éteru nejsem sama, je tady se mnou na telefonu zpěvák Daniel Marek z kapely Echo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a všechny posluchače.
0: My tady společně teď nejsme náhodou, protože vy máte nový single Stejně to chceš, jo. Uhum. A mě zajímá, co za ním je, jak bys ho posluchačům představil?
1: Je to vlastně song o one night stand relationship a vlastně jsme tím chtěli otevřít otázku toho, proč častokrát vědomě jdeme do vztahu, o kterém víme, že vlastně zítra skončí.
0: Je fakt, že situationships jsou teď jakoby na vzestupu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Mně se moc líbí ten videoklip, dámy a pánové, doporučuju se ho pustit. Prosím tě, jak se ti točilo na Hatýmu?
1: Byl to velký výstup z komfortní zóny, ale vlastně zároveň byla to paradoxně i první scéna, kterou jsme začínali ten den, což bylo pro mě teda náročné, ale vlastně potom se tak jako hezky už natáčelo příjemné atmosféře přátelské, takže to tak hezky ze startu odbouralo hranici.
0: Takže bys doporučil na nervozitu slíknout se?
1: Jo, doporučuji, je to osvobozující.
0: Výborně, tak kdybyste se chtěli inspirovat, tak si pusťte nový videoklip k singlu Stejně to chceš. Prosím tě, proč podle tebe bude tenhle song lidi bavit?
1: Já si myslím, my jsme u tady tohoto songu zvolili trošičku takovou jako lehčí, svěžejší atmosféru, takový vibe a hlavně jsme se vrátili ke starým dobrým kořenům, je to vlastně celé organicky nahrané na nástroje, při vlastně tvorbě jsme zkoušeli všelijaké zvuky, používali jsme bouchání do štaflí a do různých skleníček a tak dále, takže myslím si, že už jenom to, že to takový hezký návrat ke kořenům, k živé hudbě.
0: A vy jste si přizvali zpěvačku Linu Mayer, tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Lina je absolutně skvělá, talentovaná zpěvačka. Sedli jsme si i velmi jako po osobní stránce a jak říkám, myslím si, že jsme odbourali hranice během natáčení videoklipu dost rychle.
0: To je skvělý. Hele, ještě než song pustíme, tak máte nějaký koncert, na který bys lidi pozval teď?
1: Určitě. Hnedka zítra hrajeme ve Vyškově na Vyškovské pouti ve 2 hodiny a potom další sobotu hrajeme v kempu Merkur v Pasohlávkách ve 4 hodiny.
0: Skvělý, děkuju moc. Dámy a pánové, tohle byl Daniel Marek z kapely Echo. My si teďkon ten song pustíme, takže představujte si Daniela Nahatýho, promiň, a budete mít ten obrázek kompletní. Echo, Alina Majer, Stejně to chceš právě teď.

0: Martin Schulz a James Blunt společně v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, mimochodem dneska má narozeniny jeden velký herec, a to Steve Martin. Dneska slaví 81 let. On je pořád ale aktivní, jo, normálně točí a tak. Filmy jako Hlava rodiny, 12 do tuctu, Růžový panter. Navíc třeba na Disney má seriálovou sérii Jen vraždy v budově. Je to skvělý. Hraje tam se svým kámošem Martinem Shortem a se jejich společnou kámoškou Selenou Gomez. Ano, to se prostě stalo, jo. Je to fantastický herec. V podstatě, já nevím, jestli to máte stejně, ale já mám pocit, že on má ty vlasy bílý, co já si ho pamatuju, což je minimálně posledních 30 let, jo, ale je to fantastický herec. Tak když tak inspirace na večerní film. Za chvíli už do uší Linkin Park nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Kam vyrazit? Říčky v Orlických horách lákají na vychytaný bike park. Počíte tady horská i elektrokola, tříkolky a užijete lanový park. No a vyrazit můžete i do parku na Větvi v Hradci Králové. Děcka vám zmizí v korunách stromů v síťovém bludišti. A sváču neberte, všechno tady je. Ve ski resortu v Peci otestujete běžecké boty a vyrazit můžete i na společný trailový běh. No sportovní park Pardubice, plný výzev a dneska poběžíme lávku. Kviz suchou nohou přes Labe, další ročník je tady. Vidíme se tam. Těším se.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci. www.folklor.cz. Podporuje Sár Gumiček.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Den na Labi už 15. srpna.
7: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
8: Den na Labi.cz.
9: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
10: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
9: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
10: A budou mít otevřeno?
9: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
10: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
11: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Ještě jednu jízdu.
14: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
13: Babuj, hraj si, bajkuj.
14: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
16: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
17: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako zkomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla zkomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
18: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
17: Je, počkej, ty jsi
19: no
17: tak
19: nekecej. No.
17: Co dá? Ten duch, ten monzo, ty je to ono, já si to... A Patku jsi měl taky dřív, ne?
18: Redej všechno, všechno bylo.
17: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
19: U mě dělají divnosti vždycky, který vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
18: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
17: se, ale to jasně, no. Takže to by Davide jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
18: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám, David, you oh shit, již ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
17: Přesně. Ne, on jaký retardovaný, ne?
15: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

A pozor, máme tady zprávu dne. Finanční úřad začal sledovat vaše oblíbené profily na OnlyFans. Jo. Prosím vás, ono to teda vůbec není legrace. Oni totiž odhadují daňový úniky v téhle oblasti na minimálně 30 milionů korun. Na hodinky jedny, aha. Představte si teď ty úředníky, jak se prostě přihlašují na OnlyFans, že jo. Musí to prostě pečlivě prozkoumat, že jo, to nemůžete odbít, jo, musíte dobře vědět, co se tam děje, kdo se tam jak pohybuje, no, takže v podstatě pokud jste na OnlyFans, tak stát vám teď říká jako hele, tady ty věci všechny, co jsou na těch obrázcích, ty jsou taky moje, jo, takže zaplať. Mm-hmm, je to tak, blbý je, že jak tam většinou lidi jsou odhalen, tak jim nemají ani jak prošacovat kapsy, že jo, žádný nemají. No nic, stát bude očividně o něco bohatší a lidi na OnlyFans o něco chudší. Ale hele, jak to říkají tady kluci, žijeme len raz, jo? Letní hymna Ego a Robert Burian právě teď, tak si to užijte a ruky hore.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. No pozor, protože asi sami víte na sobě, že ovocné chutě patří k českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. A ochutnat teď můžete, jo. Kombinace. A pozor, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Zní to skvěle. O ovoci a našich chutích si v našem podcastu Chytriak Radio povídal Kuba Urban s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem a řeč byla například o tom, proč se vlastně kombinují chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselinu citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazně je to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
13: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nasbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
17: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Temper City a Self-Aware, novinka, tady na Hit Radio. Krásné odpoledne, těsně před 14. Za chvilku Taylor Swift nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Hradec-Holice Zabíští, tam se šetří nehoda motorkáře s nákladním autem a mělo by se jezdit kyvadlově. Náchod Pražská, tam došlo ke střetu osobního auta s nákladním a provoz je tady částečně omezen. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 1010.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského letoviska Omiš zuří rozsáhlý požár. Podle šéfa hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se více než 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Z plameny bojuje na 160 hasičů. Počet lidí pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
17: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
16: Podle Makoně se ale jedná o mimořádnou situaci a tak by lidé neměli panikařit. Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair, při které jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, způsobilo odlomení části motoru. Uvedli to vyšetřovatelé z Amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Podle nich se ulomila lopatka ventilátoru a úlomky rozbily okno. 61-letý muž při nehodě utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. A teď ještě něco z regionu.
1: Táta mu půjčil své Audi. 14-letý syn s ním vyrazil na silnici a pořádně se šlápl plyn. U Obědovic mu policisté naměřili 193 km v místě, kde je povolená 90. Otec dostal pokutu a o nebezpečné jízdě mladého řidiče se dozví také sociálka.
18: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: 30 stupňů ve stínu, jako nic ve východních Čechách. Na sluníčku ještě o level výš, no a na obloze do večera nebude ani mráček. Má být jasná obloha.
0: Hezké odpoledne, s vámi stále Kateřina Pechová a pozor, už se to blíží, budeme společně soutěžit. Těšíte se? Detaily za chvilku, teď Imagine Dragons.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio a blíží se to.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, protože pátek patří výhrám. A to znamená, že i dnes máte šanci vyhrát si nabitou tankartu Easy. A je jenom na vás, jestli bude až v hodnotě 10 tisíc korun. Hele, můžete pak vyrazit na výlet, jo. No a nejenom si dotankovat, ale taky se občerstvit na cestě, jo. Ve Stop Café si dát kafíčko, párek v rohlíku. Je to jenom na vás. Každopádně, právě teď přichází ten čas, kdy se spolu do toho pustíme. Ještě dostanete chvilku, prosím vás, jo. Jednoduchá věc, 10 otázek. Každá odpověď je číslice mezi jedničkou a desítkou a neopakujou se. To znamená, že čím víc správných odpovědí, tím vyšší částka. Za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě. Tak pojďte, volejte na 800 937 937. Já si jdu jednoho z vás vybrat a půjdeme na to. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už Taylor Swift.

0: je Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio a my jdem na to.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, hrajeme o nabitou tankkartu Easy. A na telefonu je aktuálně posluchač Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se výborně. Sluníčko, svítí, je teplo.
0: To je krásný. Ty jsi optimista, viď?
2: Jo, úplnej.
0: Takže si myslíš, že dáš všech 10?
2: No to doufám.
0: Dobře, tam už nejsi tak optimistický, očividně, ale.
2: Ano, tak neklaďme si malé cíle, že jo?
0: Přesně tak. Hele, 10 otázek, jo. Je tam 10 čísel od 1 do 10. Vlastně je to hrozně easy, jo? Zajímá ano, mě, to... jsi na to připravený?
2: Jsem.
0: Tak jo. Takže, Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
0: No jasně! Ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano! Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
0: Ano! A kolik měsíců má jedno čtvrtletí?
2: 3.
0: Hezky pěkně, čtvrtá správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
0: Jsi si jistý?
2: Naprosto.
0: Jasně. Huf, výborně, jdeme na pátou otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: 6.
0: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
0: Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1 000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
0: Je to Maroon 5. Ano, a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
0: Jo! Hele, tak až na ten jeden omyl a tu jednu neznalost, tak 8 správně, a to znamená 8 000 na tankkartě Easy pro tebe.
2: Jo, super.
0: Peťo, já moc gratuluju, hele, jaký to bylo, jaká byla ta cesta?
2: A bylo to dobrý, perfektní.
0: Ty jsi strašně optimistický člověk, já se s tebou chci kamarádit. Peťo, naprosto skvělá práce, jako 8 000 rozhodně není málo, takže velká gratulace. Koupíš
2: no,
0: se to? Hele, a budeš utrácet spíš jako za benzín nebo za dobroty?
2: Určitě za naftu.
0: Dobře, dobře, tak jo, jako je to racionální samozřejmě. Dobře, Peťo, ještě jednou moc gratuluju, přeju ti krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju a příjemnili jste mi moc hezký víkend.
0: To jsem ráda, měj se hezky, ahoj Peťo.
2: Naschle.
0: No to byla krása, dámy a pánové, a nebojte, protože další dokonalá desítka nás čeká zase příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Sunshine s námi v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a prosím vás, máte chytré technologie? Třeba telefon chytrej? Bacha na ně. Hele, bacha na ně, protože na Jindřichohradecku, respektive přímo v Jindřichově Hradci, teď policisté řešili poměrně kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou zprávu, protože majitel se spadl do horku s čajem. Já úplně vidím, jak v tom mobilu začíná ta panika, ale ne, teď se utopím, co když nemá dost suchý rejže, co budu dělat? No a tak si na pomoc pozval policisty. Tak jenom pozor na to, co s vaším telefonem děláte, jo, ať k vám na návštěvu nejezdí policie. Na tohle policii potřebovat nebudete. Další hity za chvilku. Hunter X nebo Flipside.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: CZ.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

Happy Birthday a Flipside. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. A hlavně samozřejmě krásný pátek, ano. Pokud máte před sebou volný víkend, tak doufám, že to máte naplánovan přesně podle sebe, jo. To znamená, lidi, co potřebují být aktivní, jdou někam na procházku, jo. A lidi, co chtějí klid, budou mít klid. To je totiž ideální balanc. Občas je to těžký to tak udělat, ale držím pěsti. No a pokud byste chtěli ideální páteční playlist, tak samozřejmě máme i dneska v 6 večer, totiž startuje Hit Radio Classic. A to znamená jediný. Cesta do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A opět bude všechno, jo. Protože bude samozřejmě romantika. Vůbec nevadí, že to nevyspíváte stejně jako Jennifer Rush. Jo, to skoro nikdo. No ale taky bude tahle legendární věc, jo? Ano, i Vanilla Ice se dneska večer zastaví, no abych vás na to trošku připravila. Tak právě teď jedna takováhle legendární záležitost. John Bon Jovi, Queen of New Orleans.

0: na východě Čech. I v pátek odpoledne si užijete odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
2: Počkat, co brnete, kluci, jo? Hele, každý pátek je snad moje show. Moje, jo? 15 až 18, dámy a pánové. Každý pátek s Luckou Eisenreichovou.
1: No pozor, tak to bude stát za to.
3: To podepisuju.
2: No tak si mě nalaďte.
0: Hit Rádiu Černá Hora.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
16: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
17: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
18: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
17: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Z Náchoda teďka hlásíte asi 10-minutové zdržení při průjezdu městem, tak pevné nervy řidiči. Dál, kdo míříte po dálnici D11, tak mezi 112. a 100. kilometrem ve směru na Prahu probíhají dnes celý den na krajnici práce údržby a bude to tak až do večera. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: Kaufland.
1: Sobotecký jarmark, opět tlučena vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
2: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Aktualizujte si bankovní aplikaci, jinak vám omezíme účet. Tak přesně tak teď začínají podvodné SMSky. Zprávy vypadají věrohodně a odkaz vedoucí na falešný web snadno přehlédnete. Proto raději neklikat, nic nezadávat a aktualizace řešit jen přímo přes App Store a nebo Google Play. Ceny na pumpách konečně zařadily zpátečku. Benzín i nafta ve východních Čechách za týden schodily přes 60 haléřů. Natural je teď v průměru za 41,50 a nafta se drží těsně pod 44 korunami. Pardubičtí hasiči mají ve svých řadách pořádného borce. Marek Víšek znovu ukázal, že patří mezi nejtvrdší hasiče světa. Nad Chajvanu obhájil loňské zlato. Vyhrál individuální závod a další přidal také ve štafetě. Za úspěchem není žádné kouzlo, Marek trénuje 6x týdně a kolegové o něm jednoduše říkají, že je mašina. Do Pardubic se zítra sjede cyklistická špička. Tady je náměstek primátora René Živný.
5: Pardubice jsou městem cyklistiky a jsem moc rád, že můžu fanoušky tohoto krásného sportu pozvat na sobotu 15. srpna na Pršnické náměstí do Pardubic. Vystartuje třetí etapa největšího cyklistického závodu České republice Czech Tour. Povede z Pardubic na dlouhé stráně, má celkem 170 km a můžete tam vidět opravdu velké hvězdy světové cyklistiky, takže se přijďte podívat.
6: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: To bude obrat. V neděli 36 stupňů ve stínu a v pondělí 25 stupňů maximálně. No, ještě do pondělí daleko, pátek a sobota nabízí pořádnou porci sluníčka, až v neděli dorazí místy bouřky a přehaňky.
2: Hit Radio Černá Hora.
7: Lucka Eisenreichová při pátečním odpoledni zdraví od mikrofonu Hit Rádia Černá Hora. Před sebou máme 3 hodiny pozvánek zajímavostí z regionu. No a za chviličku zamíříme na Královéhradecku, konkrétně do Obědovic. Budu mít takový neúplně výchovný příklad, spíš opak. Jak rozhodně syna neučit řídit. No, počkejte si na to.

Na východě Čech jste při pátku s Hitrádiem Černá Hora. No a takhle, tatínkové, opravdu děti neučte řídit. Včera se 14-letý klučina proháněl v tátově Audině po Obědovicích na Královéhradecku a na tachoměru měl skoro 200 km za hodinu. Auto mu dokonce táta sám půjčil, ale samozřejmě nečekal, že to senátor strhne na hlavní silnici a ještě to takhle rozpálí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, policie za chviličku syna chytla, samozřejmě pokuta byla, no ale myslím si, že mnohem horší trest dostal syn od svého tatínka. Myslím, že to mohlo i bolet a Zaracha bude mít minimálně na půl roku a za volant si podle mě teďka jako jen tak nesedne. No, nezávidím, nechtěla bych být v kůži ani jednoho z nich. Každopádně, kdo teďka jste za volantem, ladíte Hitrádio Černá Hora, tak řidiči hlavně v klídečku, nikam to nehoňte, je pátek, před námi víkend a já vám posílám další muziku a bude to Kesha a TikTok. Wake up.

0: Všem na cestě na východě Čech Hozír, posloucháte Hit Radio Černá Hora, no a pojďme společně mlsat. Dneska 14. srpna je totiž Světový den krémových na nuku. Já jako normálně nejsem úplně fanda těchto světových mezinárodních dnů, no ale na nuk? Jako, chtěla jsem držet dietu, nicméně, co se dá dělat? Musím si těch pár kalorií navíc dát, prostě na nuk. To jako, to se nedá odmítnout. Tak mě v tom prosím vás nenechte, venku je dneska nádherně sluníčko, vedro, léto. Schlaďme se společně nějakým lahodným a pořádně kalorickým nanukem. Oslaďme si ten páteček, startuje víkend a to se přece musí oslavit.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mé Velix. Buďte in.
7: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
4: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
8: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
4: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
9: Ještě jednu jízdu.
10: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
9: Babuj, hraj se, bajkuj.
10: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
14: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
15: www.uzeniny.cz.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek

A tady mám jedno rychlé varování pro řidiče v Trutnově u Teska na Kruháči. Směr centrum se vyšetřuje dopravní nehoda, tak bacha. No a pojďme si dát jednu řidičskou zajímavost. Schválně, když se podíváte teďka šoféři okolo, co vozíte v autě? Já tady mám totiž žebříček pěti věcí, co teda konkrétně my ženy podle průzkumu v autě vozíme a většina mužů asi ne. Tak pojďme na to, jo. Ženy, malovátka, hřeben, vlhčené ubrousky, boty na přezutí a sluneční brýle. Tak až na ty boty na přezutí, já jsem se teda úplně ve všech botech našla, plus teda pro sichr, jako zkušená matka, já vozím ještě plínky pro dítě, jo, kdyby se cokoliv stalo, tak prostě ať jsem připravená na vše. Tak zajímá mě, jak to máte řidiči vy. Co vozíte v autě, třeba neúplně typickýho, a nejenom vy dámy, ale naopak, mě zajímá ten chlapský pohled. Co třeba muži vy máte v autě, nad čím my ženy bychom se úplně podivovali. Tak určitě dejte mi vědět. Ráda se něco nového přiučím. Náš WhatsApp na vás čeká 601 292 464. A teď už další muzika, letní tématika. Alvaro Soler na Hitrádiu Černá Hora. Tak krásný pík.

0: Na cestách posloucháte Hit Radio Černá Hora, od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová. No a pojďme se podívat, co za bizarnosti vozíte v autě. Před chviličkou jsem tady měla žebříček 5 věcí, co my ženy podle průzkumu v autě vozíme, většina mužů asi ne. A reagovala mi Jana na náš WhatsApp. Já krom například zmiňovaného make-upu vozím i náhradní oblečení. Rána už začínají být chladná, takže oblíkám kalhoty a do auta balím šaty na převlečení. Tomáš píše, já vozím v autě pracovní rukavice, metr, baterku a skládací židličku. A ano, tu židličku už jsem použil asi 100krát. Každopádně rozhodně nejvíc pobavil Petr. Ahoj, já vozím sebou bažanta. Když to na mě v zácpě přijde, tak mám šanci, že budu v suchu. Opatrujte se. Tak já myslím, Petře, že ty jsi to v žebříčku bizarností rozhodně vyhrál. Pokud ale někdo myslíte, řidiči, že byste Petra trumfli, tak rozhodně pište stále na náš WhatsApp. Hit Radio Černá Hora 601 292 464. Zajímá mě, co netradičního vozíte v autě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
5: www.folklor.cz.
4: Podporuje Sár Gumiček.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
7: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
8: Den na Labi už 15. srpna.
9: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
10: Den na Labi.cz.
11: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
12: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
11: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
12: A budou mít otevřeno?
11: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
12: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
13: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
14: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Černá Hora Eva Farná, mimochodem tahle šikovná, krásná zpěvačka 2 dny zpátky slavila Kristova léta. My ale pojďme ještě na vaše reakce, co vozíte v autě. Tohle si nemůžu nechat pro sebe, krásně reagujete. Před chviličkou jsem říkala, že Petr vozí bažanta, kdyby uvíznul v zácpě, ať si má jak odskočit. No a teďka se mi tady sešly hnedka 2 reakce od vás mužů, že vozíte taky toaleťák, jo? Konkrétně Jose píše, čau, já vozím v autě kapesní nůž, kladivo, jelení luj, deodorant, párátka, vlčené ubrousky a toaleťák. A nebo Milan, ahoj, já v autě vozím Rottweilera Andulku, funguje jako perfektní zabezpečení, nemusím zamykat, když na chviličku odběhnu. Tak určitě pište dál, tohle mě neskutečně baví, co vy vozíte v autě, co netradičního, originálního, nebo třeba i lehký bizárek. Jsem jedno ucho, náš WhatsApp 601 292 464, a teď už na Hit Rádiu Černá Hora další muzika, za chviličku taky doprava a zprávy, teď už Offenbach.

0: Hity. A nás pomalinku doprovází do 16. odpolední na Hitrádiu Černá Hora. Teď pojďme ještě na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Semilsku mezi Poniklou a Vychovou nad Jizerou bourala dvě osobní auta. Tak tady řidiči teďka počítejte s komplikací a zdržením, no a opatrně také na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové zhruba na 47. kilometru nám hlásíte porouchané auto. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
6: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Mostní provizorium u mostu kapitána Bartoše v Pardubicích prošlo právě zatěžkávací zkouškou. Ta ověřila jeho statickou funkci a celkovou spolehlivost nosné konstrukce. Do akce šla dvě nákladní vozidla. Každé vážilo 35 tun. Tady je náměstek primátora Jan Hrabal.
12: Tato zatěžkávací zkouška je nezbytným předpokladem pro další navazující práce. Ty se budou týkat zejména přeložce veřejného osvětlení a trakčního vedení tak, aby 1. září 2026 mohlo být mostní provizorium spuštěno, a to je nejdůležitější pro trolejbusy a autobusy městské hromadné dopravy.
11: Na Seči se stále koupe jen na vlastní riziko. Senic ubylo, voda ale hygienicky nevyhovuje. Koupání sice není zakázané, hygienici ho ale hlavně dětem a citlivějším lidem nedoporučují. Kdo do vody vleze, měl by se potom osprchovat čistou vodou. Sucho v Králové v Hradeckém kraji přitvrzuje a vody v krajině citelně ubývá. Kraj proto poprvé svolává komisi pro sucho. Ve hře jsou problémy s vodními zdroji i zhoršením kvality vody. Na některých místech už je situace kritická. Malé toky vysychají a z posledních tůní se zachraňují vodní živočichové. Venku 35 stupňů, ale někteří si stejně rádi přitopí. Sauny mají své věrné i během tropických veder. V létě je návštěvnost výrazně nižší, ale pravidelní zákazníci chodí dál. Lékaři jen varují, že v extrémním horku není sauna vhodná hlavně pro kardiaky. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinezová 6-3 a 6-4. V této sezóně rodačka z Hradce Králové dosáhla na 6. turnajový titul.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Venku běžně kolem 30. Zítra léto ještě přitvrdí a bude až 35 stupňů. K tomu jasná obloha, která se v neděli změní v oblačnou a místy dorazí i přehánky a bouřky.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová a v Hradci Králové už se to chystá. Den Labe za

Na Hitrádiu Černá Hora, Bruno Mars, no a kdo jste to řidiči trošičku rozpálili, tak zase nohu z plynu. A pojďme na jednu víkendovou pozvánku. Kdo jste bez plánu, tak já vás možná zachráním. V Hradci Králové se chystá totiž zítra v sobotu tradiční den nelaby. Přebíhání labe po Královské kluské lávce a celou akci potom v neděli zakončí taky chystaný závod, prestižní závod Ironman. Jako vždy se akce koná na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Ve 14 hodin se tam dokonce můžete potkat s naším týmem Hitrádia Černá Hora. Bude tam i náš kolega Petr Ticháček. Celou akci odmoderuje. No a my pro vás máme letní jízdu z Bumperbally. Samozřejmě muzika bude taky. No a to hlavní přijde v 17.30. O půl šestý si budete moct zkusit přeběhnout suchou nohou labe. Samozřejmě nejspíš v tom labe skončíte, ale o tom to je. Tenhle ten kluský závod je neskutečně zábavný. Tak se prosím vás nestyďte hlavně. Jestli aspoň trošičku vás láká si zkusit tu královskou lávku, tak to hecněte klidně. Můžete zítra jít jenom okolo, jo, kolem té 17. hodiny. A když se vám to bude zdát, že se na to cítíte, tak se i na místě můžete rozhodnout a přidat se, jo? Stačí jít z ulice. A pokud budete mít rekordní čas, povede se vám vyhrát tenhle závod, tak můžete vyhrát koloběžku, což je fakt pěkná cena. Tak zítra se snad vidíme v Hradci Králové na dní Labe. Teď už ale další muzika na Hitrádiu Černá Hora. Ať vám to domů z práce příjemně utíká. Před vámi je víkend, tak užijte si, ať už máte jakékoliv plány, klidně i třeba jenom válečku doma na gauči. Morandy a za chviličku taky Poetika.

0: tak všechno mám.
1: Na Hitrádiu Černá hora, Poetika při pátku blízko a my jsme opět blízko tropům. Zítra teploměry ukáží v maximech až 36 stupňů Celsia a dost možná je to poslední až takhle hodně tropický víkend, co před sebou aktuálně máme, tak si ho náležitě užijte. Vyrazte někam k vodě. Před chviličkou jsem lákala, že například v Hradci Králové bude den Labe. Můžete zkusit mimo jiné i pedalboardy. No prostě pojďme si to užít, jo? Pojďme se nestykat, že je vedro, protože přeci jenom jsme v polovině srpna a kdykoliv nám tyhle ty tropy a to úžasný

0: Kam vyrazit?
1: Králík je o víkendu ožijí akcí Cihelna 2026. Ta nabídne bojové ukázky, vojenskou techniku i páteční koncert s hity Hanky Zagorové a Felixem Slováčkem. A nebo si dejte dny proseka na Dolní Moravě ve Vistě. Ochutnáte zahraniční vína se someliérkou. Šanov u Červené vody o víkendu rozjede tradiční pouť. Děti mají atrakce zdarma a chybět nebude muzika, koně, tvoření ani sobotní večerní zábava. Tak parádní víkend.
0: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na 2 scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
12: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
13: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
12: Kubištovy hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
13: A budou mít otevřeno.
12: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
13: Tak jedem! Kubištovy trubičky pro děti, babičky i dědečky.
14: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: na kavagorila.cz.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

pátou odpolední jste s Hitrádiem Černá Hora. To byly Lost Frequencies, no a já už mám teďka řidiči něco pro vás. Co se zítra chystáte přes Pardubice? Pardubicích zítra totiž v pravé poledne odstartuje třetí etapa cyklistického závodu Czech Tour. Cyklisti před sebou budou mít 170 kilometrů, musí dojet až na dlouhé stráně na přehradu. Já si říkám, v tom teple, co zítra má být 36 stupňů Celsia, pojďme je společně podpořit. Jestli přece jenom pojedete přes Pardubice nebo okolí směrem třeba někam na dlouhé stráně a potkáte tenhle ten cyklistický peloton, tak prosím vás, fanděte. Podpořte je, zkuste se nevstekat, je jasný, že vás to malinko třeba zbrzdí, ale pojďme se domluvit, řidiči, že budeme mít toho pravého sportovního ducha, když Czech Tour zítra potkáme někde na cestách. Teď už další muzika na Hitrádiu Černá Hora, ať vám to za volantem příjemně utíká. Fool's Garden a Lemon Tree.

0: Espresso, Sabrina Carpenter na Hit Radio Černá Hora. A mimochodem, kolik káv už jste dneska měli? Asi to teda není úplně překvapení, ale já jsem teďka zjistila, že nezáleží ani tak kolik kávy, ale jaký kávy, jo, abychom neohrozili své zdraví. Třeba jestli pijete čistý espresso, tak 4 šálky za den maximálně. Jestli pijete rozpustnou kávu, tak úplně v klidu si můžete dát 5 šálků a snesete to. No ale bacha, kdo máte rádi filtr, tak tady i 2 šálky kávy za den úplně bohatě stačí. Obsahuje totiž mnohem víc kofeinu než ty jiné způsoby kávy. Záleží prostě na přípravě, jo? Ale samozřejmě, jestli to máte rádi podobně jako já, takže to zalejete tak půl litra mlíka, tak jsme asi v klidu, on se ten kofein pěkně naředí. Tolik kávové okénko na Hit Radio Černá Hora. Užívejte páteční odpoledne nebo skoro už vlastně podvečer. Za chviličku vám do éteru pošlu víkendovou hymnu od kapely Vohnout, Svaz českých bohémů.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD. .com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den.
12: Mauzta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 30%.
14: HappySport.cz.
15: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečné

0: Martina Skropáta, odpolední ladíte Hit Radio Černá Hora a pojďme zkontrolovat silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Vamberk srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranné složky, doprava tady řidiči zpomaluje. A dál u Ostroměře hlásíte u krajnice vozidlo údržby, seká tady až do večera trávu, tak tudy také opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Téměř 8% kontrolovaných prodejců alkoholu a tabáku umožnilo ve druhém čtvrtletí podle zjištění České obchodní inspekce nákup alkoholu mladistvým. Z 1900 provedených kontrol inspektoři odhalili toto pochybení u 148 kontrol, mírně méně než před rokem. Sauny i v tropických vedrech navštěvují v Česku stovky lidí, jde zejména o stálé zákazníky. Ti tvoří kolem 25 až 30 % všech klientů. Návštěvnost saun v létě je však o 60 až 80% nižší než v chladnějších měsících. O víkendu budou teploty opět kolem tropické 35. Sloni na celém světě mají tradičně 12. srpna svátek. K jeho oslavám se připojí pražská zoologická zahrada. Ta si na zítřek připravila speciální program pro návštěvníky, který se odehraje v areálu Údolí slonů. Na co se těšit, řekne mluvčí této zahrady Filip Mašek.
10: Výroba papíru ze sloního trusu a speciální koupání našich slonic Šanty a Gulab a taky oslava 50. narozenin právě slonice Šanty. Program začne v Údolí slonů už v 10.30, kdy předáme speciální dárek sloním samicím. V 11 hodin potom dostane dárek také sloní samec Maxim.
9: A pokračovat se bude až do večera. Detaily programu najdete na webu Zoo Praha. No a o druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Ve čtvrtek ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob. Stala se v této disciplíně evropskou šampionkou už po třetí.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: A pojďme ještě na počasí. 36 stupňů v maximech, tak to je sobotní předpověď počasí, k tomu bude sluníčko, no čeká nás krásný letní víkend, jen v neděli už místy na východě Čech se dočkáme také dešťových přehánek.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Zdraví stále Lucka Izdrejchová a teď zcela vážně, věděli jste, že sloni umí chrochtat blahem? Proberem to za chvíli.

0: 17.08, to je aktuální čas, sledíte Hit Radio Černá Hora a pojďme si dát sloní zajímavost. Dva dny zpátky jsme s rodinou byli na výletě v Safari Parku Dvůr Králové. Stihli jsme odbornou přednášku u výběhu slonu a zjistila jsem, že místní sloni chrochtaj. Normálně tady sloni chrochtaj blahem. Překvapilo mě to, ale je to pravda a je to hodně slyšet. Takže jestli se ještě chystáte na výlet do Safari Parku Dvůr Králové, tak schválně zajděte ke slonímu výběhu a když uslyšíte chrochtání místního slona, tak to znamená, že je spokojený. Dozvěděla jsem se to z odborného výkladu, že skutečně prostě chrochtání znamená prostě chrochtání blahem. A to není všechno, co tenhle ten slon umí. On na vás může dokonce pískat. To jsem teda neslyšela, ale prý to dělá tenhle ten uličník, když má na něco chuť, prostě loudí a píská tady po návštěvnících. Mimochodem, když už jsme u Safari Parku Dvůr Králové, tak jejich akce výhodného vstupu na večerní procházku pořád platí. Do konce srpna po 17. hodině vstup za hubičku do zoo, no tak toho ještě využijte. A my si pojďme dát další muziku, Atmo Music na Hit Radio Černá Hora. Já vám přeju příjemný pátek, před vámi je víkend, tak třeba zítra do zoo můžete rovnou.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

0: Při pátku na Hitrádiu Černá Hora Lady Gaga mimochodem nedávno oznámila, že se brzo bude vdávat, tak čekáme na termín. A teď něco pro vás, co se teprve chystáte k moři, jo? Bacha v moře na tuňáky. Dočetla jsem se jednu velkou zajímavost, jak tuňák ve Španělsku pronásledoval místní plavce. No za chviličku pro vás budu mít podrobnosti, je to reální a místy trošku děsivý příběh, který naštěstí dopadl dobře, tak počkejte si na to. Do té doby z muziky David Guetta nebo Taylor Swift na Hitrádiu Černá Hora.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zába.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
5: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.

0: Ži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější.

0: Takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.

Radio Černá Hora, Taylor Swift, od mikrofonu stále zdraví Lucka Eisenreichová a pojďme si dát reálný příběh ze Španělska. Ve Španělsku totiž skáčou tuňáci z moře na břeh. Neskutečně tohle se stalo. Před pár dny jednoho plavce naštvaný tuňák pronásledoval až na břeh. No ale teď si představte tu situaci, jo. Plavete v moři, otočíte se a za váma obrovská ploutev. To je prostě, já si představuju Čelisti, že jo, ten film. Tak on totiž tuňák má velmi podobnou ploutev nahoru jako žralok. Vypadlo to fakt strašně podobně. No a takhle si plavete. Za váma tenhle ten 300 kilovej prostě kolos vás začne pronásledovat. Naštěstí plavec byl teda zdatný plavec a tuňákovi uplaval, těsně před ním vyskočil na břeh a hned za ním teda ta obří ploutev, viděla jsem video. Jako já mít tenhle zážitek, tak jako do moře už v životě nevlezu. I takhle neplavu teda do hloubky, protože ryby a no bojím se jich, že jo, co se budem. A jak sami vidíte, tak občas i útočí. Těžko teda říct, čím toho tuňáka ten plavec vyprovokoval, protože přece jenom jo, turisti někdy se neumějí chovat, tak třeba si za to mohl, ale naštěstí to dopadlo dobře. Ani plavci, ani tuňákovi se nic nestalo. Jako taky si pěkně koledoval, mohl ten tuňák skončit na grilu. Tak naštěstí neskončil, ale teď pojďme si dát v éteru už naprostou klasiku. Já nevím jak vy, já tuhle věc miluju. Guns N' Roses, November Rain. Tak řidiči, pojďte si to trochu ohulit.

0: Féteru sice nice to meet you, ale já už se pomalinku loučím. Každopádně tady na Hitrádiu Černá Hora ještě jedna víkendová připomínka. Zítra v Hradci Králové den na Labi. Já už jsem tady o tom jednou mluvila, ale pro jistotu připomínám. Náš tým Hitrádia Černá Hora bude zítra na místě od 14 hodin s letní jízdou a bumperbally. No a v 17.30 to potom vypukne to hlavní tradiční přebíhání lávky na Labi. Můžete se zúčastnit, můžete se jenom koukat a úžasně se bavit, protože ta podívaná je prostě skvělá. Takže doražte, třeba se tam i spolu potkáme. Teď už ale přeju klidný, vydařený pátek, start víkendu. Od mikrofonu Hitrádia Černá Hora se loučí Lucka Eisenreichová, no a společně se dáme vysílání zase za týden. Tak čau.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ. Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: a kavagorila.cz.
1: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, kdo jedete z Hradce Králové směrem na Vamberk, tak tady osobní auto srazilo cyklistu, na místě se stále dopravní nehoda došetřuje. Dál u Ostroměře hlásíte u krajnice vozidlo údržby, seká tu trávu, tak tudy řidiči opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu ohrožuje rozsáhlý požár. Vyžádal si, si desítky zraněných, 7 lidí je v ohrožení života. V místě požáru také policie našla tělo. Kvůli plamenům bylo evakuováno přes 2000 lidí, mezi nimi na 300 českých turistů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Na české armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Náborový cíl je teď splněný na 133%. Do armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Původně plánovala armáda přijmout 2250 vojáků. Policisté včera večer nedaleko Hradce Králové zastavili auto, které jelo na silnici druhé třídy skoro 200-kilometrovou rychlostí. Řídil ho teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že vozidlo je jeho otce. Ten uvedl, že synovi auto skutečně půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Na místě dostal pokutu. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na téměř 90% území Česka. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z dat portálu Intersucho.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Zítra má být v Česku jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.

tisíce z 80. let, takhle při pátku 14.8. Hezký dobrý večer. Kdo nepaříte na letním festiáku Hrady CZ, tak doufám, že posloucháte naše Hitrádio s vámi Lea. Za chviličku máme 6:45, to nám ale vůbec nevadí. Já doufám, že už většina z vás má padla v práci. Naopak někomu noční šichta začíná. Dejte vědět, odkud posloucháte a jestli posloucháte, protože pro vás teď 3 hodinky budeme hrát jenom to nejlepší 80. 90. milénium. Však vy to moc dobře víte. Od pondělí do pátku prostě úderem 18. hodiny hrajeme to nejlepší z těchto úžasných legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers. To nejlepší z těchto úžasných legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers a taky Snap the Power.

0: takhle chutná pátek z éteru Hit Rádia. Taky se vám chce tančit a zpívat. Mě strašně. Kdybyste mě tady viděli ve studiu, škoda, že to nemáme webkamery, tak já se tady kroutím jako žížala, všechno se to se mnou hejbe. Ale prostě já fakt tenhle song naprosto zbožňuju. Tak díky, že posloucháte Hit Radio Classic, my pokračujeme dál, protože za chviličku tady bude tým a Paolo Habera. Držím ti město, tararadada. Máte se na co těšit. Taky tady bude Fame a nebo Planet Funk. Tohle ještě mnohem více muziky, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože že náš společný čas teprve odstartoval.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Hit Radio. Hit Radio.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když se probudíš,

Mi taky, Lea, dobrý večer. Napište mi na 777937777, jako to udělal Jirka. Ahoj, Leonko. Moc rád tě slyším, těším se na každé vysílání s tebou. Takové milé překvapení v pátek večer a hrajete naprosto skvělý písničky, díky moc. Já jsem právě na benzínové pumpě a hrůza čeká mě noční šichta. Ještě, že mám vaše hit rádio, to je tak hezký. Klidně nám napište dál na 777937777 nebo na můj Instagram, jestli někdo používáte sociální sítě. Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a já vám posílám jednoho z mých nejoblíbenějších interpretů a to je prostě legenda všech legend. Do éteru Hit Rádia Klasik přichází Phil Collins, kamarádi. Já ho miluju. A tenhle song, to je taková romantika. Tak jestli dneska někdo máte hezký večer, tak si ho užijte. True Colors právě teď.

0: Beloved Bob Marley. Právě teď za minutku 6:45 aktuální čas a vy nám posíláte i hlasové zprávy jako naše posluchačka.
1: Ahoj Leonko, akorát mířím na noční. Ten si mi s tím snapem udělal plnou radost. Mám to tady puštěný na plný koule a mám úplně husí kůži. Takže děkuju a hezký jiný den.
0: My děkujeme za krásnou zprávu, klidně posílejte dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, tam taky komunikuju, hold prostě doba sociálních sítí a já vám posílám nádhernou věc. Shanat O'Connor, Nothing Compares to You, nádherná věc a taky Janek Ledecký, na ptáky jsme krátký.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: koláč je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hodinka za námi, dvě ještě před námi, 80, 90 až po milénium. Pokračujeme dál. Mějte krásný večer.

všechny ženy, dívky, holky, šery lady, modern talking, rozhodně tady chybět nesmí. 10 minut po 19. hodině, krásný dobrý večer, 14.8., téměř polovina srpna. Chápete, že za 14 dní začne škola, pane bože. No nic, pojďme si ještě užívat prázdnin, protože před námi je zpěvačka s nejkrásnějším pozadím. O koho se jedná, to už jistě víte. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale herečka. Zrovna jsem včera dokoukala film Dost. Je to starší film z 90. let nebo zhruba 2000 po milénium. Tak doporučuji si ho pustit. Je to samozřejmě s Jennifer Lopez. Taky miluju romantiku, krásná pokojská. A celkově jí v těch filmech mám strašně moc ráda, nebo Příšerná tchyně a tak dále, takže nebo Svatby podle Mary, teď tě napadají různý filmy. Rozhodně J-Lo prostě stojí za to a my si teď dáme i v éteru Hit Radio. Si zatančíme trošku, ne, ona je prostě nádherná, její přespade a vypadá neuvěřitelně. Taková krásná ženská ikona.

0: Energizer, to se taky k tomu pátečnímu večeru hodí. Hezky dobrý večer, před námi Bryan Adams, Jennifer Rush a The Power of Love, jedna z mých nejoblíbenějších písní, kterou přespívala i Celine Dion, a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku. Dáme si činasky a dlouhý kouř, tak vydržte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: www.uzeniny.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: It's Raining Men. Tohle je originál song. Vy ho znáte možná od Gary Halliwell ze Spice Girls, ale to vůbec nevadí, protože píseň je to nádherná. A my pokračujeme dál, protože před námi je třeba Culture Club, nebo taky U2, Dido a spousty dalších skvělých hitů. Tak rozhodně nikam neodcházejte, protože ještě hodinku a 20 minut. Budeme hrát 80, 90 až po milénium. Tak hezký pátek.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: Teď na kavagorila.cz.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera.

0: Frantoil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

My budeme spolu dneska usínat a zítra v sobotu 15.8. spolu budeme zase vstávat. Takže v 7 hodin ráno nezapomeňte zítra být na Značkách. Ale dneska hrajeme teď tady to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Dáme si troška takového disco funky. Je pátek večer, krásně venku. Tak jestli se někdo chystáte někam za písničkou, tak tohle vás 100% naladí. Otavan Disco právě teď.

0: před námi je spousty dalších skvělých songů. Jinak tomu nebude ani teď, protože máme pro vás nachystáno, co takhle Susan Vega a nebo Bonnie Bianco a Pierre Cozzo. Kdo z vás neviděl Cindy, nádherný film na styl Popelky z 80. let, tak si na tenhle song Stay rozhodně počkejte.
1: Hit Radio Černá Hora. Hit Radio. Hit Radio.

se psal zhruba rok 2001, když moje maličkost začínala v takovém girlbandu New Golden Kids se to jmenovalo. Tenkrát s námi zpívali ještě Holky, Zombie, Koule, to byly takový dívčí skupiny a taky Black Milk. No a já jsem si řekla, že bychom v rámci 80. 90. až hejtů po milénia mohli dát jeden z těch girlbandů. Nebudu vám dávat New Golden Kids, to by bylo strašně trapný tady mluvit sama o sobě, jo? Ale rozhodla jsem se, že vám v playlistu dáme prostě Holky z Black Milk. Terka Kendlová, Helenka Zeťová a Terka Černochu 7x právě teď. Tak jdeme na to.

0: Posloucháte Hit Radio a náš společný čas se bohužel blíží do zdárného konce, ale ještě než odtud odejdu, tak vám pošlu třeba Mr. Big, To Be With You, taková krásná romantika, a nebo hlášku z filmu Baby nebude sedět v koutě. Nesmí chybět hříšný tanec ani v éteru Hit Radia. Vy víte, že vám to často pouštím o víkendu, ale dneska je pátek, hrajeme to nejlepší z 80. 90. Tak tohle rozhodně nesmí na ten páteční večer chybět. Mějte se krásně, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud někdo jdete spinkat, taky hezký večer, pokud někdo jdete pařit, jak se říká, a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Čau.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: kategorii hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.

0: Asociace Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
1: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.